přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho. Jo, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocanský šípy najmout dál.

jsem hoď, ať do pekla se vyved hrabem. Jo, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Ani k myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekry a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec, to nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem, vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem ve křoví, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnou něco trošku zase jiného žánrově?
1: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
0: Jarní vítr.
1: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch trémských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Falt.

0: tatínek.
1: Václave, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
0: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
1: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
0: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
6: Patrik. Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
6: No, to je super.
5: A vyřek je svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozor na
6: ale
5: to.
6: Opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jistě, budeme dodržovat pravidla.
6: No, ne, nedodržovat, no,
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme se spát.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutý katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to, no, by bylo to je hezké cestování, co, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl ano. devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no, nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečup z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice. Můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je? Na telefonu. Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: mluví.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora.
3: Chtěla bych
4: hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, tak pondělní, po víkendu. Asi Ačko
2: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
9: No, tak.
8: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
9: A co vás z toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Indulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílý jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílý jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující, já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no bodeť by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Že se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, vás. Počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se podobne divke, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kilama hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
6: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
6: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
6: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když řekne, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: To úžasná tak, dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: No blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: Ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o tobě.
2: My jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle veliký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nemohl mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstávali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet. Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3-metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belzimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to je dokonalé.
1: Taky s tebou něco takového dělal?
2: Ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře, díky. Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý
3: ano.
6: Den. Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotného pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
5: No dobře. Teď taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela, Manuela, ona si mele svý, prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznámky. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem v oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečenej, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, protože hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel
3: zase do divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyber z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí
4: díky,
1: můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo. Tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku.
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
8: pane
6: to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Akvacentrum Pardubice je na 10 dní zavřené. Chrudim navýší kapacitu základní školy doktora Jana Malíka o 30 míst. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun a nás čeká velká oblačnost. Oblačno až zataženo, ojediněle se objeví přehánky teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Akvacentrum Pardubice je od pondělí na 10 dní zavřené. Důvodem je technická odstávka, během které pracovníci vypustí a vyčistí bazény a opraví některé části budovy. Mimo provoz bude i letní pláž u akvacentra. Otevřené naopak zůstává koupaliště Cihelna. Akvacentrum znovu otevře ve čtvrtek 3. září. Práce na rozšíření chrudimské základní školy do doktora Jana Malíka začnou v říjnu. Radnice chce navýšit kapacitu o 30 míst, nechá proto za 50 milionů postavit budovu další.
2: Jednopodlažní přístavba bude stát na školní zahradě. Navržená je jako moderní dřevostavba, která bude se sousední budovou propojená pavilonem. Nová část má zahrnovat další třídu, jazykovou a odbornou učebnu a také kabinety a šatny. Termín dokončení je stanovený na červen příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Na Pardubické Dubině je omezený průchod po některých chodnících. V ulicích Lidmily Malé a Bartoňova začaly výkopové práce kvůli opravě veřejného osvětlení. Jde o další část letošní rekonstrukce v této lokalitě. Omezení potrvá do 27. listopadu. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatele a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
0: Evropská komise schválila v přepočtu skoro 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slavila Den nezávislosti, zasedala v Kyjevě taky takzvaná koalice ochotných.
1: Počasí.
0: Na nás čeká velká oblačnost. Na východě Čech bude oblačno až zataženo, ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům. Na horách naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio jednička. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Až do konce srpna musíte počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi Starými Ždánicemi a Hradištěm.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Léto už se pomalu chýlí ke konci a to znamená jediné, nástup dětí do školek anebo škol. Jenomže často tam nevydrží úplně dlouho, zpátky domů je pošle kašel, rýma anebo jiná nákaza. Dá se s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře, to rozebereme za malou chvíli. Teď je krátce po 5. hodině, úterý 25. srpna, ještě se podíváme na muziku, na písničky, které nestárnou. Čeká nás Karel Zich, Divokej Bill, Bonnie M, Hana Zagorová, taky třeba Petr Muk. Přejeme hezké probouzení a taky, ať se vám dnes daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A jdeme počítat cla 4 minuty před 17:15 v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 25. srpna. Přejeme hezké úterý. Kanadská vláda dnes dopoledne místního času, což je odpoledne času našeho, oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Vyplývá to z oznámení kanadské vlády. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 413 miliard korun. Kanadský premiér Mark Carney následně oznámil, že jeho země zavede od 8. září odvetná cla ve stejném objemu. Všechno bychom se měli dozvědět v 17 hodin našeho času. A ještě něco ze zámoří. Nejvyšší soud Spojených států zrušil soudní rozhodnutí, které vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa bránilo zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. V noci na dnešek o verdiktu informovala agentura AP. Ta zároveň poznamenala, že není jasné, do jaké míry lze před blížícími se volbami nařízení v odblokovaném Trumpově dekretu uskutečnit. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Chystáme další zprávy na 17:30. A teď něco možná i z vašeho života. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma, horečka. Jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. Jak se dozvíte z reportáže Michaly Bacílkové, s koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice non-stop sleduje aktuální dění, a to i teď 6:15 je úterý 25. srpna. V Hormuzském průlivu nedaleko Ománských břehů zasáhl neznámý projektil ropný tanker, ten je teď vyřazený z provozu. Na síti X o tom informovala britská námořní služba. V regionu panuje zvýšené napětí kvůli válce mezi USA, Izraelem a Íránem, kterou pozastavilo příměří. U nás začnou další zprávy o 17:30. U sousedů v Hradci Králové budeme sledovat zasedání zastupitelstva města od 15 hodin v Adalbertinu. Na programu je kromě jiného rekonstrukce Pouchovské ulice, zvýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy, dotační program rozvoje cestovního ruchu pro rok 2027, dotační program Královéhradecká nábřeží a taky dotační program na podporu kultury, kulturní akce na příští rok.
1: Počasí.
0: A co počasí, jak bude vypadat v Pardubickém kraji? Očekáváme velkou oblačnost, oblačno až zataženo, jenom ojediněle s přeháňkami. Teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude mírný východní až jihovýchodní a rozptylové podmínky dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: nás cítí.
1: 7 minut a bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 25. srpna a v našem vysílání se teď vydáme na moře. Je to přesně 70 let, kdy potápěči pod hladinou Baltu objevili vrak jedné slavné švédské lodi. Bylo to bitevní plavidlo, které ztroskotalo krátce po svém spuštění na vodu v roce 1628. Měla to být jedna z největších a nejlépe vyzbrojených lodí své doby a reprezentovat královskou moc. Byla ale velmi vysoká, bohatě zdobená nástavba se dvěma dělovými palubami snižovala stabilitu lodě, která se při velkém porivu větru naklonila a otevřenými dělovými střílnami do ní vnikla voda a loď se potopila. Její výjimečně zachovalý vrak si lidé můžou prohlédnout ve speciálním muzeu ve Stockholmu. Teď o lodích s dětmi a Terezou Brázdovou.
2: Jak se staví lodě?
3: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
4: A pak se to třeba nabarví.
5: Třeba Titanic, oni vymysleli na něj takový obrovský šrouby ze železa, že bude půlka Titanitu ze dřeva, ta dolní.
2: Může se loď potopit?
4: Může, když jsou velký povodně, nebo když nabourají do jiný lodě, tak se jim tam může udělat díra a natékat voda. Ty lidi, buď to vyplavou, nebo se si vezmou zachránit sluny.
2: Co se s tou lodí stane, když se potopí?
4: Bude rezavá a bude roztrhaná.
5: Na ní vyrostou kytky, které na ní dřív nebyly, než vyplula.
4: Ve starých lodích můžou být ještě diamanty, korále a mušle.
6: Když

0: Aktuální zprávy přináší Petra Beránková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na trati z Pardubic do Chrudimi začíná série výluk. Kvůli údržbě a opravy kolejí tam nebudou vlaky jezdit mezi 6 a 14 hodinou. Omezení potrvají až do čtvrtka. Pro cestující jsou připravené náhradní autobusové spoje. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomítské a Ústecké synklály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Podrobnosti ve zprávách v 7. Sousední Hradec Králové zmodernizuje a rozšíří městský kamerový systém. Výměna se týká dvou starších kamerových bodů u obchodního domu Atrium v Dukelské ulici a u kruhového objezdu na třídě Edvarda Beneše. Tři nové kamery přibydou kromě Zamenhofovy ulice taky na křížení ulic Vonkova a Hořická a SK Neumana s Kolárovou. Práce budou stát necelé 2 miliony korun. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Írán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Řekl to s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Írán má podle něj plán, jak se situací vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. V Plzni začali s údržbou sochy růžového králíka na Lochotině. Kontroverzní betonový objekt je 5 metrů vysoký. Znázorňuje králíka, jak požírá bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Nový lak a celková obnova budou stát 70 tisíc korun. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás oblačno až zataženo, ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: U Vysokého Mýta pokračují práce na tunelu Homole, který je součástí nově otevřeného úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Mýtem. Tunel zatím není průjezdný, řidiči proto využívají provizorní přeložku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bývalo to legendární duo Paleček Janík, kde pak se vůbec seznámil Miroslav Paleček s Michaelem Janíkem, tak to si připomeneme odpoledne v pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. A pochopitelně nás čeká z hudby třeba i Valdemar Matuška nebo teď Xindl X.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dně.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 4 minuty před 6:15 v úterý 25. srpna a teď už se zaměříme na dnešní noviny společně s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Je to tak krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Pražské Jezulátko. Ke slavné sošce zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství se modlí lidé z celého světa. Tento pro křesťany významný symbol víry se dlouho ukrýval i v depozitáři Česko-Třebovského muzea. O hodnotě sošky, která může být až 400 let stará, se dlouho nevědělo. Původně měla skončit na smetišti. Pozapomenutá ale zůstala více než 100 let v depozitáři právě Česko-Třebovského muzea. Řeč je tady o sošce Jezulátka ze slonoviny, kterou nechali muzejníci zrestaurovat. Soška velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny anebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Další podrobnosti najdete v příloze pro Pardubický kraj v Mladé frontě dnes.
1: Naplánovaná druhá etapa opravy hradního mostu na Rychmburku má vybraného zhotovitele i dokončenou projektovou dokumentaci. Stavební práce začnou po skončení letošní sezony a hotové budou do zahájení té příští. Doplním, že v první etapě na mostě vyřešili jakoby statiku. Zamezili zatékání a obnovili celou horní pochozí vrstvu. A teď se vybraná firma zaměří na spodní část stavby. Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka s cenou přes 4 miliony korun. Staveniště předají 16. listopadu a zhotovitel bude mít na dokončení prací 180 dní. I o tom informuje dnešní Chrudimský deník.
0: A ještě nahlédneme k sousedům. Mozaiku ze štípaného skla a kamene spodobňující rakouského dělostřelce z konce 18. století vytvořili účastníci setkání mozaikářů v pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku. Na obdélníkové mozaice zhruba o 2 metrech čtverečních pracovalo 10 lidí. Cílem setkání a tvorby mozaiky bylo přispět k renesanci mozaikářství jako uměleckého řemesla, řekl to organizátor Petr Hampl z královéhradeckého ateliéru mozaiky. Mozaikářství tedy připomněl v pevnosti Josefov dělostřelec. Další informace, další detaily najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: A z Josefova do Homole dálniční tunel u Vysokého Mýta by měl být v provozu příští rok v létě. Podrobnosti ale až ve zprávách za 17 minut.

0: Český rozhlas Pardubice, 2 minuty po 6:45, úterý 25. srpna, po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v afipské rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Dnes to na síti Telegram oznámil tamní gubernátor. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruskou ropnou infrastrukturu. Další zprávy pro vás budeme mít v 6 hodin. A teď zdravíme do Moravské Třebové, v tamní městské knihovně si můžete procvičit paměť. I během léta totiž můžete udržovat svoji paměť ve formě. Připravená je aktivita, kdy si každých 14 dní můžete vyzvednout nový pracovní list plný hravých úkolů na trénování paměti, pozornost, logické myšlení a další paměťové funkce. Zapojit se může každý, a to tedy kdykoliv během prázdnin. Stačí si pracovní list vyzvednout právě v knihovně na dospělém oddělení a užít si chvíle zábavy pro sebe a svou mysl. Hrát si můžou nejenom účastníci kurzu paměti, aktivita je pro všechny. A v městském muzeu bude akce od 9 do 12 hodin před muzeem za muzeem, kdy se můžete společně vydat na jubilejní výstavu 120 let v obrazech, která mapuje proměny muzea od jeho založení až po současnost. Vyzkoušíte si základy kresby uhlem, zaměříte se na architektonické detaily muzea a na závěr se stanete účastníky fiktivní veřejné soutěže o návrh nové sochy do muzejního parku. Rezervace předem je nutná a těší se na všechny mladé tvůrce, badatele a milovníky architektury. Z Moravské Třebové se dnes dopoledne živě přihlásí náš regionální stopař.
1: Počasí.
0: Oblačno a zataženo dnes má být, ale přeháňky jenom výjimečně. Předpokládané množství srážek je od 0 do 1 mm. Maximální teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr dne

0: na kvalitní.
1: Folkový písničkář Miroslav Paleček bude hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Pardubice po 13. hodině v pořadu Alex a host u moderátorky Alex Minařové. A dozvíte se i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
2: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
1: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem nabídneme po 13. hodině v pořadu Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. A teď si připomeneme Ivetu Bartošovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dálniční tunel Homole u Vysokého Mýta by měl být v provozu příští rok v létě. Ministerstvo ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. K dispozici budou jenom ty s 3měsíční splatností. Podle ministra Šebestyána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. A nás čeká oblačno až zataženo, denní maxima do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Klidné úterní ráno z Pardubic. U Vysokého Mýta pokračují práce na tunelu Homole, který je součástí nově otevřeného úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Tunel zatím není průjezdný, řidiči proto využívají provizorní přeložku. Původně měl být hotový už koncem letošního roku. Kvůli komplikacím při ražbě se ale jeho otevření posouvá na léto roku příštího. Jak to aktuálně na stavbě vypadá, popsal ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Skutečně probíhají už ty práce uvnitř tunelu z hlediska ostění a z hlediska prostě betonáží. Je problém osazení potom té technologie. Jakmile se dodělá ta stavební část, tak my budeme muset celý tunel osadit technologií, jak větrání, tak světly, všemi kabely, telematikou kompletní. To znamená, to všechno prostě samozřejmě bude probíhat v průběhu zimy a jarních měsíců.
1: Povodí Labe nechá opravit jez v Chroustovicích. Původní hráz na Novohradce odbourají a nahradí pohyblivá vaková konstrukce. Podnik už vypsal soutěž na dodavatele. Náklady odhaduje na 46 milionů korun. Lidé se můžou od pondělí přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit jenom dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Žádosti můžou lidé posílat elektronicky a taky přes pobočky České ČSOB. Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestyán za SPD po jednání ústřední komise pro sucho. Podle Šebestyána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně.
0: Počasí.
1: A nás čeká velká oblačnost, bude oblačno až zataženo, ojediněle se objeví přehánky, nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia, na horách naměříte 15 až 18 stupňů. Vítr mírný, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Hlavní trasa číslo 17 na výjezdu z Hrochovatýnce je zavřená. Začala tam kompletní rekonstrukce silnice a neprůjezdný tento úsek bude několik měsíců. Konkrétně je uzavřená 3-kilometrová část z Hrochovatýnce do Čankovic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přesně za týden už bude 1. září, bude tady první školní den a žáky základní školy náměstí Míru ve Svitavách čeká po prázdninách několik novinek. Jednu uvidí ještě před vstupem do školy, druhá na ně čeká hned za dveřmi. Podrobnější budeme za malou chvíli. I po 6. hodině pro vás máme muziku, třeba Nedvědy, taky Kateřinu Marii Tichou, Václava Neckáře a nebo Michala Tučného. Tak pěkný poslech přejeme. Ještě prázdninový.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 000 cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP. Podle ní by to v případě uskutečnění bylo nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se, že pokud vláda k takovému kroku opravdu přistoupí, povede to k soudním sporům. Další zprávy vás čekají o 6:30. Teď zbývají 4 minuty, tedy do 7:15 a je úterý 25. srpna. Datum je důležité. Za týden je tady nový školní rok a děti ze základní školy Náměstí míru ve Svitavách čeká po startu hned několik novinek. Té první si všimnou ještě předtím, než vůbec vstoupí do budovy, druhá je čeká hned za dveřmi. Jak řekl reportérce Věře Pavlasové ředitel školy Jakub Velecký, kompletní proměnou prošel vestibul historické budovy.
1: Když se podíváte, tak tady není moc světla, protože stavitelé před 160 lety zapomněli sem dát okna. Máme tady mnohem světlejší barvy, bude tady mnohem lepší moderní osvětlení. Taburety, které tady budou sloužit k posezení, budou ze spoda prosvětlené a tady u stropu, jak čouhá ten drát zatím, tak tady bude nádherné kulaté 4-metrové světlo.
2: Jak vyřešíte tu akustiku, protože tady je to docela duní.
1: Ano, slyšíme, jak se to rozléhá, tak na stěny přijdou v podobné barvě akustické panely, které akustiku vylepší a současně je budeme používat jako nástěnky pro prezentaci našich akcí.
2: Jak když jsem sem šla, všimla jsem si, že už konečně máte na škole ochranné sítě proti holubům, které jste plánovali, jestli se nepletu, několik let?
1: Ano, jsme moc rádi, že město Svitavy konečně vyslyšelo naše prosby, protože my jsme v podstatě nemohli otvírat okna kvůli holubincům, tak máme teďka tu stěnu do náměstí pokrytou ochranou sítí a holuby na této straně budovy mají smůlu.
2: S jakou další novinkou se děti setkají při nástupu do školy?
1: Letošní školní rok přináší hodně změn, zejména na prvním stupni a naše propojení s mateřskou školkou, protože přinese vlastně kontinuální výuku angličtiny ze školky až do školy. Stejně tak se chystáme takto navazovat s výukou informatiky, takže vlastně měníme učební plán tak, aby žáci procházeli výukou kontinuálně.
3: S tou slovní zásobou, kterou si přinesou už z té školky, můžeme pracovat už v té první třídě.
2: Učitelka na prvním stupni Marie Glozrová, vy si to tady už připravujete, ale já jsem slyšela, že budete mít ještě další pomůcku a to jsou interaktivní tabule.
3: A zrovna na tu angličtinu, ale i na všechny prostě předměty se velice hodí.
2: Prázdninové opravy a vylepšení na základní škole Náměstí míru stály skoro 1 000 000 korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: úterý 25. srpna, 3 minuty po čtvrt na 7, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Máte rádi Michala Hrůzu, tak nezapomeňte, že jsme pro vás připravili jedinečný hudební zážitek přesně za týden v úterý 1. září o 15:30 odpoledne na nádvoří zámku Pardubice. Tam bude exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají taky JK Band a Václav Toberman, který bude hrát a zpívat na přání. Přivítají vás tam i moderátoři Petra Beránková, Miroslav Hruban. To všechno tedy 1. září od 15:30 odpoledne na zámku v Pardubicích, tak můžete vzít přátele. Užít si odpoledne plné muziky a setkat se i s námi ostatními moderátory. Vstup je zdarma, o dobré jídlo a skvělé pití se postará stánek řeznictví Sloupnice. A ještě doplníme, že atmosféru příprav a pozvánku na další akce a výstavy na zámku přiblíží ještě před koncertem po 15. hodině přímý přenos v našem vysílání. Už se moc těšíme na úterý 1. září a náš velký koncert na Pardubickém zámku. Věříme, že budete u toho.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle přehánky, množství srážek do 3 mm, teploty 20 až 23, v tisíci metrech 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný z východních směrů do rychlosti až 30 km za hodinu, ale večer zeslábne. Rozptylové podmínky by nesměly být dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Plamen Kateřiny Marie Tiché ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6:30 je úterý 25. srpna. Za chvíli dorazí nedvědi, máme jen sebe. A vy zase máte náš spotřebitelský servis a v něm dnes dotaz, u koho reklamovat, když prodejce neexistuje. Odpoví vám Josef Černý.
1: Pan Jarda si koupil bourací kladivo, které nějakou dobu sloužilo, ale vyskytla se závada a pan Jarda potřeboval kladivo reklamovat. Přitom bohužel zjistil, že prodejce je v insolvenci a navíc uzávěrka přihlášek u insolvenčního správce už proběhla. Má smysl uplatňovat reklamaci u dovozce? Pane posluchači, ze všeho nejdřív zkuste jiný servis, pověřený záručními opravami uvedeného nářadí. Jejich seznam bývá uvedený v záručním listě nebo v návodu. Pokud neuspějete, pak bohužel nezbývá, než kladivo nechat opravit za hotové. Oslovit dovozce sice můžete, ale není jeho povinnost vám vyhovět.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je tady Petra Beránková s ní zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim si nechá navrhnout novou podobu smuteční síně. Město připravuje rekonstrukci budovy z 80. let minulého století. Měla by zahrnovat stavební úpravy i novou příjezdovou cestu. Technické služby si taky zadaly návrh změny interiéru síně. Zaplatí za něj 300 tisíc korun. Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu tří typů rodinných domů. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Broumovsko a Beskydy se stanou centrem unikátního projektu na ochranu stát před vlky. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tam budou zkoumat účinnost několika typů mobilních ohradníků. Tamní chovatelé následně zjistí, jak nejlíp ochránit zvířata před útoky vlků. Ministerstvo zdravotnictví zase chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají jenom jednoho dodavatele. Začínají Evropské dny židovské kultury, letos s podtitulem Láska. Program nabízí koncerty, komentované prohlídky nebo výstavy. Třeba v Praze můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči budou volně přístupné synagogy. Festival budou pokračovat na různých místech Česka až do října. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás oblačno až zataženo, hlavně na horách ojedinělé přehánky. Denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio dnes 1. A to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na trati z Pardubic do Chrudimi začíná série výluk kvůli údržbě a opravě kolejí. Tam nebudou vlaky jezdit mezi 6. a 14. hodinou. Omezení potrvají až do čtvrtka. Pro cestující jsou připraveny náhradní autobusy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to byl Dynamita Olympici ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:15 v úterý 25. srpna. Krátce ze sportu, tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na Grand Slamu US Open, tak rozhodně gratulujeme. A české volejbalistky čeká další zápas na mistrovství Evropy v Brně, už čtvrtý duel, tentokrát proti Ukrajině, začíná v 19 hodin. A třeba pro Magdalenu Bukovskou to není jenom velká sportovní výzva celý šampionát, ale taky návrat do doby, kdy s profesionálním volejbalem začínala. O tom uslyšíte podrobně přímo od ní za pár chvil. A teď taky čtení z dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A začínáme dnešním pardubickým deníkem. Pardubice chystají nové výzkumné centrum. Je to tak, projekt nazvaný Parvik má podle hejtmanství spojit vědu s firmami. Pardubický kraj posunul přípravu pardubického výzkumného inovačního centra Parvik do další fáze. Vybral firmu, která zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci. Třípodlažní centrum v areálu ke tvrzi v Pardubicích má nabídnout laboratoře pro umělou inteligenci, materiálový výzkum, virtuální realitu i chytrou logistiku. Náklady na stavbu jsou odhadovány na částku 318,5 milionů korun. Kraj chce v Pardubicích vybudovat vlastní inovační centrum, které má propojit výzkum, firmy a veřejnou správu. Rada kraje teď vybrala zhotovitele prováděcí projektové dokumentace a projekt má vzniknout na místě zahrady bývalého dětského domova. Už se tam něco děje, viď, Jakube, ty budeš blízko, takže
0: jsem tam s kočárkem.
1: Budeme vás informovat.
0: Galerie moderního umění v Hradci Králové od začátku roku zapůjčila 272 uměleckých děl na výstavy českých i zahraničních galerií. Největší zájem je o umění 90. let a přelomu tisíciletí. Výrazně se uplatňují díla získaná v posledních letech. Pro srovnání, za celý loňský rok galerie zapůjčila 80 děl, o rok dřív jich bylo 158. Hranici 200 zapůjčených děl galerie v žádném předchozím roce nepřekonala. Informace ze sousedního Hradce Králové najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: Podnikatel Tomáš Jiříkovský, dárce bitcoinů v takzvané bitcoinové kauze, zůstává po včerejším rozhodnutí soudu ve vazbě. Podle státní zástupkyně Lucie Slámové ale nově nastínil možnost spolupráce s policií. Dění se na své titulní straně věnuje Mladá fronta Dnes. Zmiňuje klíčové důkazy, které policisté do obžaloby nashromáždili. Má jít, Jakube, o desítky e-mailů, vyjádření, konzultací i varování, že přijmout bitcoiny může být velký problém. K tomu desítky výslechů, znalecké zkoumání, zachycené transakce a do detailu zmapované schůzky.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, budeme to sledovat.
1: Dobré ráno.

0: Tak déšť dnes úplně nehrozí, aspoň podle předpovědí meteorologů. My se podíváme na počasí v krátkosti, už za moment ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a podrobně přímo s meteorologií přibližně za hodinu. Teď zbývá minuta do 6:45, je úterý 25. srpna a zastavit se můžeme taky v knihovním centru U Bokolků na Příhrádku v Pardubicích. Příhrádek zase po roce rozezní tradiční česká country a trampská muzika s kapelou Country Collapse, přátelské atmosféře potlachu, ohně, opékání buřtů a letní pohody. Bude tam zajištěné občerstvení a taky ty špekáčky na opékání. V 18 hodin tedy začíná trampský potlach číslo 4 z Country Collapse. Linsko Café Mandala, tam bude hudební podvečer v 17 hodin s duem Kamarádky. Hudební podvečer, kdy duo Kamarádky přinese příjemné hudební zážitky, vstupné je dobrovolné a proto se můžete zastavit a užít si skvělý večer taky v Hlinsku.
1: Počasí.
0: A jdeme na to počasí. Dnes bude docela hodně oblačnosti v Pardubickém kraji. Oblačno až zataženo, ale ty srážky skutečně jenom výjimečně. Bude to hlavně na horách v podobě ojedinělých přehánek. Maximální množství srážek do 3 mm. Teploty 20 až 23 v 1000 metrech na horách mezi 13 a 16 stupni Celsia. Mírný vítr k večeru zeslábne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: A zmíníme třeba ještě 25. srpen roku 1918, kdy uspořádali atleti SK Pardubice velké lehkoatletické závody a poprvé se běžel později velmi populární silniční běh na 10 kilometrů Chrudim Pardubice. A tím se už můžeme dostat ke sportovnímu dění, ale pochopitelně už dnešního dne. Cyklisté na Vuelte absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Startací jsou v hlavním městě tohoto státečku a pochopitelně pokračuje taky v čele největší favorit, tady Pogačar ze Slovinska, za Čechy jede Jan Hirt. A čtvrtinu českého týmu na mistrovství Evropy volejbalistek tvoří hráčky, které mají hodně podobný sportovní osud. Daniela Jancová, Ela Kulisiány a Magdalena Bukovská spolu začínali hrát profesionální volejbal v týmu KP Brno. Dorostli do role klíčových hráček, které před 3 roky dovedli klub k českému titulu. Potom se všechny 3 vydali do zahraničí, kde dál zůstávají. Reportér David Nekvinda natáčel.
1: Volejbalová reprezentantka Magdalena Bukovská přibližuje, v jakém kontaktu zůstává se spoluhráčkami Danielou Jancovou a Elou Koulisiány, se kterými vyrůstala v brněnském Králově Poli.
2: Určitě o sobě víme, každá se sledujeme na Instagramu, třeba když se takhle plácnu, jsme v kontaktu, občas tam něco napíšeme, ale není to třeba, že bychom asi každý den si tady vyvolávali a hlavně každý rok se vidíme vždycky na repre a strávíme spolu poměrně dost času, je to nějaký 3-4 měsíce třeba někdy, takže my v tom kontaktu jsme určitě, ale myslím si, že mimo tu repre máme každá svoje taky životy, svoje jako vlastně prioritní práce.
1: Teď spolu zmíněná trojice opět tráví čas v Brně, kde hrají Češky skupinovou fázi evropského šampionátu. Vzpomínky díky tomu ožívají intenzivněji.
2: Jsou to dlouhý roky, které jsme spolu zažili a prozkoumali jsme tolik věcí spolu, zažili jsme si tolik věcí, fakt jako já to na to vzpomínám úplně v nejlepším.
1: Na léta v Brně tedy Bukovská ráda vzpomíná, zároveň ale věří, že po 3 sezónách strávených ve Francii je teď jiná hráčka, než když v roce 2023 po zisku mistrovského titulu opouštěla mateřský klub.
2: Psychicky silnější, samozřejmě bych doufám, že řeknu i volejbalově vyspělejší. Každý rok doufám, že to jde nahoru a doufám, že to ještě půjde nahoru. Takže určitě ten odchod z Česka do zahraničí, prostě myslím si, že každý ho posílí, hlavně po mentální stránce.
1: Po evropském šampionátu čeká 23-letou smečařku další výrazná kariérní změna. Místo do Francie totiž zamíří do Polska, konkrétně do Řešova, kde podepsala novou smlouvu.
2: Už jsem si říkala, že bych se chtěla podívat někam jinam, já bych si chtěla vyzkoušet víc těch angažmá, když bude příležitost, takže tady se naskytla příležitost, hráli jsme proti Řešovu Champions League, takže i trenérka se mě tak oťukala, hned jsme se dostali do kontaktu. Polsko je výborná liga, takže za mě určitě jako stupínek nahoru trošku.
1: Těší se Bukovská na nové angažmá. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy. K dalšímu utkání nastoupí Češky v pavilonu P brněnského výstaviště proti Ukrajinkám. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji je potřeba zlikvidovat přes 50 podzemních vrtů. Další by mohly sloužit jako zdroje pitné vody. Svitavy připravili parcely pro výstavbu rodinných domů. Termín pro podání žádosti zítra vyprší. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léků, chystá novelu zákona. A nás čeká oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomítské a Ústecké synklály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Většina navrtaných ložisek vznikla při průzkumech v 70. a 80. let minulého století.
2: Při rušení potenciálně nebezpečných vrtů chce kraj spolupracovat s příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Další vrty by podle monitoringu mohly do budoucna sloužit jako zdroje pitné vody. Hejtmanství proto chystá další projekty, které prověří jejich stav a možnosti zachování. Z Pardubického kraje Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu 3 typů rodinných domů, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: V současné době evidujeme 8 žádostí s tím, že zájemci stále volají a doptávají se na různé detaily. Termín pro doručení žádostí je ve středu 26. srpna přímo v poledne. V případě, že zůstanou volné parcely, počítáme s druhým kolem pro podávání žádostí.
0: Lesy České republiky nechají opravit cestu mezi Vranovem a Ctětínem na Chrudimsku. Asi 2-kilometrový úsek začíná u Vranovské hájenky. Rozšíření cesty, obnova příkopů a propustků má stát 14 milionů korun. Lesy teď vybírají dodavatele stavby. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr, říká Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
4: Lze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
0: Ministerstvo tak reaguje i na nedávný výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Zákon o léčivech přitom už před 2 lety upravil minulý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Novela tehdy výrobcům uložila mimo jiné povinnosti, aby po nahlášení výpadku zajistili dodávky ještě na 1 až 2 měsíce. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky. Denní maxima 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na Pardubické Dubině je omezený průchod po některých chodnících, v ulicích Lidmily Malé a Bartoňová začaly výkopové práce kvůli opravě veřejného osvětlení. Omezení potrvá až do listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. V minulých dnech konečně trochu zapršelo, ale to je v letošním extrémně suchém roce spíš výjimka. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, hrozí totiž taky větší rojení kůrovce. Jak na tom teď aktuálně české lesy jsou, shrneme za malou chvíli. Je krátce po 7. hodině úterý 25. srpna a připravené jsou písničky, které nestárnou. Zbohem lásko, já jedu dál, Josef Laufer, taky Lucie Vondráčková, Jiří Korn a nebo Rangers. Katule otevírá tuhle hodinu, tak vám přejeme pěkný poslech a hezké úterý, ať už jste kdekoliv.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Minuta bude 7:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 25. srpna roku 2026. Nejenom zemědělci, ale taky lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Detaily k tomu zjišťovala naše reportérka Naděja Kubínková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo sucho?
1: Tak třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není vlastně jako jediný.
2: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhu, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
1: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
0: Kde vlastně škodí kůrovec nejvíc?
1: Tak to rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
4: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
1: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly, podobné komplikace pak řeší také samosprávy, tedy města a obce, která mají ve svém majetku lesy.
0: Kůrovec, sucho, tak to byla slova, která skloňovala naše reportérka Naděja Kubínková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: úterý 25. srpna posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice 8:15. Tak co, jak máte šikovné ruce? Poznat to můžete dnes v tvůrčí dílně o řezbářském řemesle, a to v Muzeu v přírodě Vysočina, Hlinsko-Betlém v 9:30 a taky ve 13:30. Jestli vás láká práce se dřevem a chtěli byste proniknout do základů řezbářského řemesla, tak se můžete stát na 3 hodiny právě řezbářem. Seznámíte se s různými druhy dřeva, nástroji, které se při vyřezávání používají, a pod dohledem lektora programu si vyzkoušíte vyřezat si svoji dřevěnou lžičku. Počasí. Dnes máme očekávat oblačný až zatažený den, ale přeháněk velmi málo, spíš budou na horách a výjimečné množství do 3 mm. Teplota v 1000 metrech do 16, v nížinách až do 23 stupňů Celsia. Vítr mírný z východních směrů s rychlostí do 30 km za hodinu k večeru zeslábne.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Tak už za týden, těšíme se na vás na zámku v Pardubicích. Teď bude zpívat Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Pardubice přináší ranní soutěž v úterý 25. srpna 7 minut po 7:15 a nabízíme VIP vstupenku až pro 5 lidí na třetí mezinárodní výstavu minerálů v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Koná se 5. září od 8:30 do 16 hodin a navrch ještě dostanete minerál achát. Ptáme se, ve kterém městě Pardubického kraje stojí nejvyšší morový sloup. Jestli znáte odpověď, tak volejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou zopakujeme, 726 46 48 48. Největší, nejvyšší morový sloup na území Pardubického kraje, ve kterém pak je městě. No tak už někdo volá do našeho studia, koho pak teď pozdravíme, pěkné ráno.
1: Dobrý den, tady posluchač Milan.
0: Pane Milane, odkud jste?
1: S Chrudimi.
0: S Chrudimi. Tak co myslíte, kde je ten nejvyšší morový sloup v Pardubickém kraji?
1: No, jelikož o tom mnoho nevím a vím jenom o Chrudimi, tak řeknu, že v Chrudimi, to je logicky. To byla nadávka, pořádku, děkuju,
0: mějte se naslyšenou. Tak v Chrudimi to není, zkusíme nějaké jiné město u dalšího volajícího, 726 46 48 48, nejvyšší morový sloup v Pardubickém kraji, tak věřme, že na druhý pokus už to dopadne dobře a že ta odpověď bude správná. Hezké ráno komu?
2: Dobrý den, tady Bohumila z Ústí nad Orlicí.
0: Tak dobrý den, tak vy řeknete Ústí nad Orlicí?
2: Ústí nad Orlicí nerisknu a doufám, že nebudu diskvalifikována, ale poradila jsem se a ráda byla, že je to Polička.
0: Je to Polička, přesně tak, Mariánský obelisk vysoký 22 metrů, tak gratulujeme, s kým jste se radila, s umělou inteligencí?
2: Skoro. Ne, s vaším webem, máte o tom reportáž.
0: Přesně tak, výborně.
2: Jsem ráda, k Poličce se trošku, řeknu, stahujou nějaké rodinné, bych to řekla, cesty.
0: Vydá.
2: Takže asi osud.
0: Tak to vás potěšilo, nás taky, že jste to hledala na našem webu. Tak velká gratulace, užijte si výstavu minerálů v Hradci Králové, která bude 5. září. Máte od nás VIP vstupenku až pro 5 lidí a děkujeme za účast. Naslyšenou.
2: Děkuji velice, pěkný den všem.
0: Už brzy se představí v plné kráse obnovené náměstí v Poličce a to během festivalu Zažít Martinů ve druhé půlce tohoto týdne. A naším hostem bude už dnes ráno v 8:40 muzikoložka Monika Holá, tak si povíme o téhle akci rozhodně víc. Teď připomínka Josefa Laufra. Jak rád bych dostal.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Petra Beránková přináší další úterní zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na trati z Pardubic do Chrudimi začíná série výluk. Kvůli údržbě a opravě kolejí tam nebudou vlaky jezdit mezi 6. a 14. hodinou. Omezení potrvají do čtvrtka. Pro cestující jsou připravené náhradní autobusové spoje. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomícké a Ústecké synklinály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Podrobnosti ve zprávách v 9. Sousední Hradec Králové zmodernizuje a rozšíří městský kamerový systém. Výměna se týká dvou starších kamerových bodů u obchodního domu Atrium v Dukelské ulici a u kruhového objezdu na třídě Edvarda Beneše. Tři nové kamery přibydou kromě Zamenhofovy ulice taky na křížení ulic Vonkova a Hořická a SK Neumana s Kolárovou. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníkům na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. V Plzni začali s údržbou sochy růžového králíka na Lochotině. Kontroverzní betonový objekt je 5 metrů vysoký. Znázorňuje králíka, jak požírá bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Nový lak a celková obnova budou stát 70 tisíc korun. Nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky, denní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biomírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku, poškozený od navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Nezapomeňte tedy na rekonstrukci průtahu Srchem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jdeme ještě na vodu. Hormuzským průlivem včera propluly jenom dvě lodě na přepravu ropy a plynu, což je nejméně od května. Před válkou to bývalo 130 lodí denně. O čem se píše v dnešních novinách, to vám přečteme za malou chvíli. Teď je krátce po půl osmé, úterý 25. srpna. A Janek Ledecký připomene, že týden má jenom 7 dní.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petra Černocká, 5 minut před 7:45 vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 25. srpna a je tady další Petra, tentokrát Beránková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
0: A jdeme na noviny.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Pojďte s námi. Správa a údržba silnic Pardubického kraje požádala o územní rozhodnutí na obchvat Chocně. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce Vysokého Mýta. Třetí etapa dálničního převaděče zahrnuje stavbu nové silnice druhé třídy číslo 312 mezi Mostkem a Dvořiskem v celkové délce více než 8,5 kilometru. Stavebně i finančně nejnáročnější část dálničního převaděče má stát skoro 2,5 miliardy korun. Součástí stavby by mělo být taky přemost přes železniční koridor. Podrobnosti najdete v Mladé frontě dnes.
0: Připravovaný film režiséra, scenáristy a producenta Miloše Pilaře se v těchto dnech natáčí i v bývalé hospodě Cikánka v Miřeticích. Chce připomenout tragický osud ležáků a hlavně lidské příběhy těch, kteří měli svoje jména podle tvůrců zůstávají ve stínu známějších historických událostí. Do Miřetic dorazily desítky návštěvníků, ti si mohli vychutnat jedinečnou atmosféru autentického místa této bývalé hospody. O nevšední zážitek se postaral taky známý herec Pavel Nový, který symbolicky naléval pivo příchozím hostům. Připravovaný snímek si klade za cíl připomenout osudy obyvatel ležáků a přiblížit veřejnosti příběhy lidí, na které se v české historii často neprávem zapomíná. Premiéra snímku je v plánu na 24. června, kdy si připomeneme 85. výročí vypálení ležáků. Slavnostní uvedení by se mělo uskutečnit přímo v ležákách. Podporu projektu vyjádřila taky obec Miřetice, pod kterou právě ležáky katastrálně spadají. Další informace o chystaném filmu najdete v Chrudimském deníku.
1: Jakube, co tě napadne, když vyslovím jméno Tinde Bárta?
0: Tak to mě napadne takový ten slovensko-maďarský původ a určitě je to ředitelka úřadu vlády?
1: Je to tak. Hospodářské noviny naznačují další možné čistky právě na úřadu vlády. Po redukci a přesunu lidskoprávní a protidrogové agendy si prý ředitelka úřadu a pravá ruka premiéra Tinde Bárta posvítila na stálé vládní rady. Ty sdružují odborníky z různých oblastí, ale taky zástupce zaměstnavatelů anebo samospráv. Bárta v nich chce větší rozhodovací moc pro vládu. Třeba ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Holan mluví otevřeně o prezentovaném kádrování anebo výměně expertů za influencery. Skeptický je i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický za 3PK.

0: Dvě minuty po 7:45, tady je Český rozhlas Pardubice, úterý 25. srpna. Kryptoměna Bitcoin poprvé od poloviny května překonala hranici 80 tisíc amerických dolarů. Děje se tak po krocích ministra financí USA k uklidnění dluhopisového trhu. Další zprávy pro vás budeme mít v 8 hodin. A teď jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Už v noci se začala zvětšovat oblačnost, v Pardubickém kraji byly nejčastější teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia. Co nás čeká přes den, to už řekne meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Dnes to asi bude bez slunce, takový zakaboněný den, je to tak?
2: Bude to zakaboněný, protože nás hodně tlaková níže, může se to sice na chvilku protrhat, ale pak by zase ta oblačnost v odpoledních hodinách přibývala. Zejména na horách se nám můžou výjimečně vyskytnout nějaká přehánka. Ty nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a vítr mírný z východních směrů 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Prosté podmínky ale budou dobré a byl zatím stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Jaké počasí je v předpovědi na noc a zítřek?
2: Začne nám přibývat ještě oblačnost během té noci a postupně se nám začne od jeho záporu nasovat i nějaké srážky, déšť nebo přehánky. 15 až 12 minimální teploty a zítra zpočátku velká oblačnost, místy ještě déšť nebo přehánky a později odpoledne postupně ubývání oblačnosti i těch srážek, ale bude chladněji 18 až 21 a vítr slabý, místy mírný z východních směrů 2-6 metrů za sekundu, ale v těch dalších dnech potom k nám pronikne teplý vzduch od jeho západu za tím frontálním systémem, takže už ve čtvrtek by ty teploty mohly vystupovat někam k 28-29 stupňům na oboze spíše nějaký jasno, polojasno. Pátek před další stranou frontu, která by nás přecházela tím zpátka na sobotu, by ty teploty vystupovaly možná i nad 30 stupňů, na těch 31-32. Ale postupně by nám potom v pátek úplně přibývala oblačnost a někdy potom v noci zpátka na sobotu by se k tomu přidaly i srážky a za tou frontou by se nám zase trošku ochladilo.
0: Tak si užijí v tomto týdnu milovníci léta i chladnějšího počasí, pro každého něco. Tak děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, to byl meteorolog Imrich Drapák. Krásné úterý, naslyšenou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
2: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj zatím nemá jistou dotaci na budování inovačního centra v centru města. V Náchodě po otevření kolonády IDA pokračují úpravy okolí lázeňské budovy. Sněmovna se bude zase zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla a nás čeká oblačno až zataženo, na horách přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, dobré ráno. Budoucí krajské inovační centrum v Pardubicích má pravomocné stavební povolení. Hejtmanství tak pokračuje v přípravách na jeho výstavbu v areálu bývalého dětského domova. Předpokládaná cena je 320 milionů korun. Asi polovina by měla být z dotace. Kraj ale zatím neví, jestli ji získá.
3: Důvodem je prodlení způsobené nedávným odvoláním jednoho z odpůrců inovačního centra proti stavebnímu povolení. Námitky ale odvolací orgán zamítl a potvrdil platnost předchozího povolení. Některým lidem vadilo, že ve Vilové městské čtvrti vznikne čtyřpatrová budova. Po připomínkách ale kraj projekt předělal na třípatrový objekt. O 150 milionovou dotaci teď usiluje dál. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Náchodě Bělovsi v sousedním Královéhradeckém kraji pokračují úpravy bývalého lázeňského areálu. Ten desítky let chátral. V minulých dnech město zpřístupnilo veřejnosti budovu kolonády IDA. Opravy stály víc než 24 milionů korun. Dalších víc než 72 milionů radnice zaplatí za parkové úpravy okolí, říká místostarosta Jan Čtvrtečka, zvolený za uskupení Jan Birke pro Náchod.
4: V tuhle chvíli se vlastně provádějí terénní úpravy a odstraňují se náletové dřeviny a invazivní dřeviny, které tady nesmí být. A zároveň se začalo pracovat na mole, které je umístěno na řece, aby jsme mohli tu cestu co nejdříve zprůchodnit.
2: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
5: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
2: Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit přes 40 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře.
1: Počasí.
2: Nás v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky. Odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, a to na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to od Cerekvice nad Loučnou přes Moravskou Třebovou, Svitavy až po Litomyšl. Pravý jízdní pruh je úplně uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na Pardubicku přibývá chytrých vodoměrů, přístroje pomáhají vodárnám lépe hlídat spotřebu a rychleji odhalit skryté úniky vody. Více o tom povíme za malou chvíli, krátce před 8:45, tak poslouchejte Český rozhlas Pardubice. Teď jsou 4 minuty po 8. hodině úterý 25. srpna. Mrkneme na muziku, tam vidíme Kameloty a Pálavu, taky Anuka, vždycky se budeme znát, Martu Kubišovou, Nechte zvony znít a hodinu otevře Marek Ztracený. Moje milá.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Bim bam, za 4 minuty bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 25. srpna. Před námi je další téma, skrytý únik vody z potrubí anebo vysoká spotřeba v prázdné budově. I na takové případy můžou upozornit chytré vodoměry. Pardubické vodárny z nich získávají údaje o spotřebě vody na dálku a při podezřelých hodnotách můžou včas upozornit zákazníka. Na Pardubicku už funguje více než 16 000 chytrých vodoměrů a jejich počet postupně roste. Víc nám o tématu teď řekne reportérka Anna Svobodová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký je rozdíl mezi běžným a chytrým vodoměrem?
1: Ten chytrý vodoměr se od běžného liší hlavně tím, že údaje o spotřebě posílá na dálku. Vodárny tak mají informace průběžně a nemusí čekat na běžný odečet na místě. Snáz si proto všimnou neobvyklé spotřeby, například během noci, kdy lidé vodu téměř nepoužívají. Pokud vodoměr i v tuto dobu ukazuje, že voda stále nepřetržitě protéká, může to být známka závady. V takovém případě vodárny zákazníka upozorní, říká mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.
2: U rodinných domů jsou velmi častou příčinou takových úniků například nefunkční nebo zastaralé pojistné ventily u boilerů. Samostatnou pozornost věnujeme také školám, školkám a jeslím. Pokud například vidíme průtok vody ve školce během víkendu, kde by měl být objekt prakticky bez spotřeby, je to pro nás jasný signál k prověření.
1: Například v Pardubicích mají chytré vodoměry téměř všechny školy a školky.
0: Můžeš říct nějaký konkrétní příklad, kdy vodárny díky chytré technologii odhalily závadu včas?
1: Ano, nedávno třeba v jednom penzionu na Pardubicku. Vodárny tam zaznamenaly nestandardní průtok vody a při následné kontrole se ukázalo, že voda uniká z potrubí přímo do obvodové zdi. Zvenčí přitom nebylo nic vidět. Podle vodáren by se proto bez údajů z vodoměru na problém přišlo mnohem později.
0: A jak rychle vodárny chytré vodoměry rozšiřují a kde už je mají?
1: Za posledních 8 let pardubické vodárny zavedly více než 16 000 chytrých vodoměrů. První obcí, kde od letošního roku mají chytré měření všechna odběrná místa, je Rohovládova Bělá. Teď vodárny dokončují Němčice a pokračují také v Holicích a Chvaleticích. Do roku 2030 chtějí chytrými vodoměry vybavit téměř všechna odběrná místa. Na závěr dodám, že v celé síti se pardubickým vodárnám loni ztratilo zhruba 15% vody. Postupně chtějí tento podíl snížit zhruba na 10% a pomoct jim v tom mají třeba právě chytré vodoměry.
0: A my jsme zase o něco chytřejší, dozvěděli jsme se o chytrých vodoměrech zásluhou Anny Svobodové. Tak díky, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 2 minuty po 8:45, úterý 25. srpna. Kolipak kostí je v lidském těle? Zatím můžete přemýšlet. Odpověď nabídne rubrika Co v učebnicích nebylo. Během života se jejich počet mění, tedy počet těch kostí, ale o tom už bude mluvit Martin Písařík. My teď jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Velká oblačnost po celý den v Pardubickém kraji, oblačno až zataženo, srážky jenom na horách, ojedinělé přehánky, bude jich do 3 mm, takže velmi málo. Teploty mezi 20 a 23, v 1000 metrech od 13 do 16 stupňů Celsia. Vítr mírný z východních směrů bude večer slábnout. Mezi 9 a 12 hodinou bude vysílat Miroslav Hruban a možná nás u toho i trochu zabolí zuby. A kdyby se to stalo, tak máme tady radioporadnu, viď?
2: Hezké ráno, je to tak. Dnešní radioporadna bude o chrupu, o krásném zářivém úsměvu, o tom, jak pečovat o zuby a vůbec dutinu ústní. Naším hostem bude zubní hygienistka Natálie Jelínková. Ale ještě předtím, než dorazí, tak samozřejmě nabídneme i spoustu dalších zajímavých reportáží. Jedna bude třeba z Moravské Třebové, kam vyšleme naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou. Ta si tam totiž vyrazí hrát z paměti. Před muzeem, za muzeem. Prý to za to bude stát. No a věřte, nevěřte, na to také musím pozvat. Opět hrajeme o knížku. Myslím, že knížka se jmenuje Matky a dcery. Mm-hmm. Romantické letní čtení.
0: Tak to bude zajímavé dopoledne mezi 9 a 12 hodinou, jako vždy dobré, na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A starat se o to bude Miroslav Hruban. Tak zatím naslyšenou.
2: Krásné ráno.
0: A než bude 9 hodin, tak pochopitelně spousta skvělé muziky. Teď konkrétně Anna K. Pěkné úterý všem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Petra Beránková, před námi další ranní zprávy. Hezké ráno.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Chrudim si nechá navrhnout novou podobu smuteční síně. Město připravuje rekonstrukci budovy z 80. let minulého století. Měla by zahrnovat stavební úpravy i novou příjezdovou cestu. Technické služby si taky zadaly návrh proměny interiéru síně. Zaplatí za něj 300 tisíc korun. Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu tří typů rodinných domů. Podrobnosti ve zprávách v 9. Broumovsko a Beskydy se stanou centrem unikátního projektu na ochranu stát před vlky. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tam budou zkoumat účinnost několika typů mobilních ohradníků. Tamní chovatelé potom zjistí, jak nejlíp ochránit zvířata před útoky vlků. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají jenom jednoho dodavatele. Začínají Evropské dny židovské kultury letos s podtitulem Láska. Program nabízí koncerty, komentované prohlídky nebo výstavy. Třeba v Praze můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlíka o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči budou volně přístupné synagogy. Festival bude pokračovat na různých místech Česka až do října. A počasí v Pardubickém kraji. Oblačno až zataženo, hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 2 minuty po 8:30 přesně, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, stavební práce na dálnici D35 u Litomyšle omezují dopravu v obci Kornice. Řidiči musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. V Končinách platí úplná uzavírka až do května příštího roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Trezor z Pelíšků, možná jste se dívali v pátek 21. srpna na Českou televizi, tak teď jsme si připomněli tuhle píseň Karla Gotta ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes už je 25. srpna, je úterý, za 7 minut 8:45. Uděláme si výlet do Poličky, samozřejmě za tamním rodákem, skladatelem Bohuslavem Martinů, na hudební festival. Zaměříme se i na obnovené náměstí. Naším hostem je muzikoložka Monika Holá. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Když se řekne Bohuslav Martinů, tak si vybavíme slavného skladatele. Vy ho chcete během 4 dnů v Poličce představit trochu jinak. Proč je podle vás důležitého nejenom poslouchat, ale opravdu zažít, protože ten festival se jmenuje Zažít Martinů.
1: Ano, správně, Zažít Martinů všemi věmi, pokud možno. Nám jde o to, že chceme Martinu ukázat i jinak, nejenom jako autora vážné hudby, protože to někdy bývá takové jako zkostnatělé a spousta lidí tomu úplně nerozumí a nechce vlastně přijímat tyto věci. Takže my chceme ukázat, že Bohuslav Martinů byl také člověk, byl to člověk z masa kostí, měl své trápení, měl své radosti, byl velmi vtipný, uměl být velmi kreativní, tvořivý. Takže vlastně všechny ty stránky bychom rádi divákům nebo návštěvníkům toho festivalu nějakým způsobem zprostředkovávali. A zaměřujeme se na to, že chceme toho Martinu ukázat opravdu všem, nabídnout možnosti jak klasickým posluchačům koncertu, tak třeba i malým dětem. Máme hned dvě dílničky nebo workshopy, jak už to chceme nazvat, které jsou pro menší nebo větší děti a vlastně budou se tam učit kreativitě, muzicírování, lásce vlastně k takovému tomu kreativnímu tvoření a hudbě.
0: Letos jste festival postavili na slově domov. Martinů přitom velkou část života prožil mimo Československo. Měl vůbec nějaký svůj skutečný domov nebo se pro něj domov stal spíš takovou vzpomínkou?
1: Myslím si, že máte pravdu, že to bylo takto rozhodně. Zejména v posledních letech, v posledním desetiletí svého života, tak jako smutně vzpomínal na domov, protože bylo čím dál jasnější, že se zpátky do Československa už nepodívá, i když tomu asi do poslední chvilky věřil on i celá jeho rodina. Ale bohužel to možné nebylo vzhledem k politickým událostem a záležitostem, které prostě z něho udělali takového jako personu non gratu, tedy člověka, který nebyl vítán v Československu. A vlastně on po tom svém domově pořád toužil. A ta touha, to je vlastně trošičku záležitost, která se nám tam promítá. Promítá se to zejména tím, že vlastně jako vrcholem nebo tím hlavním bodem festivalu je sobotní večer, kdy budou uvedeny hned 4 kantáty. My je nazýváme kantáty z Vysočiny, tak se nazval i ten pořad. A jsou to vlastně kantáty, které Martinů komponoval na text básníka, také poličského rodáka Miloslava Bureše. Nejznámější z nich je Otvírání studánek. Hmm.
0: V té hudbě se neustále vracejí lidové motivy, písně, vzpomínky na tu Vysočinu. Dá se tedy říct, že si člověk může domov odnést sebou a Martinů si odnesl ten domov do světa?
1: Možná to ani nevěděl, ale měl ho v srdci a nosil ho tam celý život.
0: Letos si připomínáme taky 70 let od prvního uvedení Otvírání studánek. Ano. O tom jsme už tady spolu taky mluvili a vy jste teď naznačila, že to bude jeden z vrcholů toho vašeho festivalu. Čím vás osobně dokáže oslovit dodnes Otvírání studánek?
1: Obrovskou niterností a hloubkou upřímností. I ten text Burešův je velice vlastně silný, když si to člověk jako navnímá, když si to přečte třeba jenom jako samotný text, tak to má úžasné kouzlo.
0: Festival začíná tento čtvrtek koncertem ozvěny nejen z Japonska. Proč právě Japonsko?
1: No, to je úžasná věc, co se nám podařilo, protože vlastně do Poličky zavítá paní Yukiko Sawa, japonská pianistka, která je velkou propagátorkou české hudby v Japonsku. Ona totiž studovala svého času v Praze na Hamu u legendárního profesora Páleníčka, což byl také kdysi dávno, ještě vlastně zažil Martinů, jeho přítel. A momentálně je prezidentkou společnosti Bohuslava Martinů v Japonsku, takže je to velice vážená osobnost a tato umělkyně k nám přijede a spolu s dalšími třemi umělci vlastně bude hlavní protagonistkou toho čtvrtečního koncertu, takže bude interpretovat zejména českou hudbu, což je její vlastní, ale představí nám také dva japonské autory, takže proto jsou to ozvěny nejen z Japonska.
0: A my si tady povídáme o festivalu Zažít Martinů, který bude během 4 srpnových dnů v Poličce. Naším hostem je Monika Holá, teď bude zpívat Jennifer Rush a my se pak vrátíme zase k Bohuslavovi Martinu a k tomuto festivalu.

0: Dvě minuty po 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, my sledujeme taky aktuální dění, vyšetřovatelé našli u letiště Lipsko-Hale třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna a taky stopy výbušniny, uvedla média. Další zprávy nabídneme v 9 hodin. Teď pokračuje rozhovor Českého rozhlasu Pardubice, který se týká festivalu Zažít Martinů. Bude se odehrávat už tento týden, pochopitelně v Poličce, a naším hostem je k tomu muzikoložka Monika Holá. Mimochodem čtvrtý ročník festivalu to je.
1: Ano, přesně tak, čtvrtý ročník, už po čtvrté.
0: Jsme tady mluvili o tom japonském začátku. A když se podíváme trochu dál, třeba na pátek, tak tady vidím výstavu Ozvěny domova a koncert Orose a Rozmarínu. Tak třeba k té výstavě, co se povedlo všechno najít, co se týká Bohuslava Martinů?
1: Vlastně ta výstava vychází ze sbírek Městského muzea Galerie Polička, to znamená, není to nějaká zapůjčená výstava, nebo která by připutovala, ale je to opravdu z vlastních sbírek a jsou to všechno díla, výtvarná díla, která se inspirovala Martinu a právě Martinu díly, která souvisí s tím domovem, to znamená nejčastěji těmi kantátami, anebo některými dalšími.
0: A k tomu koncertu, kdybychom něco řekli?
1: Koncert je vlastně taky nějakým způsobem navázaný, protože tam zazní díla českých skladatelů, nejenom teda Bohuslava Martinu, ale jsou tam i další, Kabeláč například, nebo Zdeněk Zouhar, skladatelé, kteří se inspirovali českou nebo lidovou písní a vlastně nějakým způsobem z ní zpracovávali ty melodie a to poslechneme. Takže je to vlastně koncert, komorní koncert, kde budou dva pěvci s doprovodem klavíru.
0: Dokonce i v tom programu je letní kino.
1: To je taky úžasná věc, která se nám podařila, na to jsem taky velice pyšná. Bude se promítat nový dokumentální film o Vítězslavě Kaprálové, což byla, jak je dobře známo, velká múza, nejprve žákyně a potom přítelkyně Bohuslava Martinů. A vlastně je to dokument Petra Záruby, vznikl ve spolupráci s Českou televizí a dokumentuje její působení ve Francii, v Paříži.
0: V sobotu, to musíme zdůraznit, se slavnostně představí obnovené náměstí Bohuslava Martinů. Jaký tam bude program?
1: To bude velká sláva, doufejme jenom, že nám vydrží počasí, protože to neumíme naplánovat, to je jediná věc. Vlastně to náměstí prošlo obrovskou rekonstrukcí, změnilo se toho tam strašně moc, ale to je věc spíš architektonického záměru, ale já jsem moc ráda, že se podařilo tam ještě dostat, víceméně jsme do toho vstoupili trošku na poslední chvilku a podařilo se tam dostat dva hudební prvky do veřejného prostoru. Jednak je to kašna, která vlastně odkazuje opět na otvírání studánek a tam také zkrácená verze těch studánek bude znít. Bude to vždycky jednou denně, jenom aby to bylo tak jako drobně naporcované a lidi toho nebyli přeposloucháni. A vlastně představí tady tuto kantátu jako v široké veřejnosti i lidem, kteří turistům, kteří třeba o Martinu nic neví. A to stejné je potom hudební lavička, která tam je a kde si budou moct turisté zase náhodní, je to vlastně myšleno na ty hudební turisty, kteří se tam můžou poslechnout ukázky z jeho rozmanité tvorby. Je tam 12 tlačítek a vlastně velmi široká škála jeho tvorby od začátku až po ty nejposlednější díla, mezi tím jazz, lidová hudba, prostě všechno možné, opravdu takový velice široký mix, protože takový Martinů byl.
0: A taky myslíte na mladé hudebníky, i jim dáváte prostor?
1: Samozřejmě, vlastně se stalo už tradicí, že festival je zakončen koncertem ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů, která představuje svoje talenty.

0: Vždycky na Zažit Martinu se snažíme ještě rozšířit, takže vlastně ty prohlídky nejsou jenom běžné prohlídky, ale jsou to kostýmované prohlídky a takové jako rozhýbané. Vlastně nahoře ve Svědničce návštěvníky čeká malý Bohoušek s housličkami a jeho starší sestra Marie a formou rozhovoru vypráví o tom, jak se na té věži žilo. Vlastně toho návštěvníka vcucávají doslova do toho jejich života na věži.
1: Tak o tom určitě ještě uslyšíte zítra, protože na místě bude náš regionální stopař, přihlásí se živě do vysílání přímo z Poličky. No a jinak celý festival potrvá od 27. do 30. srpna, takže od čtvrtka do neděle. A naším hostem byla Monika Holá, muzikoložka. Tak děkujeme za pozvánku na festival Zažít Martinu, ať se to všechno povede.
0: Moc krát děkujeme, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

są trzy trupki, jeden bubenek.

svetlo na jevišti.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji je potřeba zlikvidovat přes 50 podzemních vrtů. Další by mohly sloužit jako zdroje pitné vody. Svitavy připravili parcely pro výstavbu rodinných domů. Termín pro podání žádosti vyprší zítra. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Dobré dopoledne. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomítské a Ústecké synklinály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Většina navrtaných ložisek vznikla při průzkumech v 70. a 80. let minulého století.
3: Při rušení potenciálně nebezpečných vrtů chce kraj spolupracovat s příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Další vrty by podle monitoringu mohly do budoucna sloužit jako zdroje pitné vody. Hejtmanství proto chystá další projekty, které prověří jejich stav a možnosti zachování. Z Pardubického kraje Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu 3 typů rodinných domů. Říká mluvčí Kateřina Kotasová.
4: V současné době evidujeme 8 žádostí s tím, že zájemci stále volají a doptávají se na různé detaily. Termín pro doručení žádostí je ve středu 26. srpna přímo v poledne. V případě, že zůstanou volné parcely, počítáme s druhým kolem pro podávání žádostí.
2: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slavie se Spartou. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
5: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro takzvaný chytrý stadion, takzvaná face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
2: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny.
1: Sport.
2: České basketbalistky čeká podnivolna další zápas na mistrovství Evropy. Od 19 hodin se utkají s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnaji zvykají i na netradiční design míčů, kterému dominuje barva bílá. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
6: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínský míče, takže ona je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy. No.
2: A tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se proti 4letému zákazu činnosti odvolala k Mezinárodnímu sportovnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole.
1: Počasí.
2: Nás v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách naměříte 13 až 16 stupňů. Vítr povane mírný, východních směrů k večeru zeslábne, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio dnes 1. A to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Čerstvé omezení hlášené z Orlicko-Ústecka v Žamberku, ulice 28. října, je úplně zavřená kvůli stavebním pracem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A kdo nás za chvilku bude poslouchat za volantem, ten možná nevědomky začne pozorovat ostatní řidiče, které bude mít na silnici. I takový efekt můžou vyvolat 3 minuty s komikem Jiřím Vimrem, které jsme pro vás přichystali. Určitě si na ně počkejte, jak asi chápete, opět to dnešní úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice zahájíme s humorem. Poslední pracovní list prázdninových hrátek z pamětí je ode dneška k dispozici v Moravskotřebovské knihovně. Vypravila se tam i naše regionální stopařka Milena Vápeníková, se kterou se spojíme už za pár okamžiků, a nabídneme i muziku. Písničky, které nestárnou, obstarají Činasky, Marie Rotrová nebo Václav Neckář. Je úterý 25. srpna a Radimům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a hezké dopoledne.
7: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Marie Rotrová zpříjemnila úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Poznáte spolehlivě podle stylu jízdy opilého řidiče? Víte, jak řídí diplomati a podle čeho bezpečně zjistit, že za volantem sedí žena? Určitě vám pomůže jedinečná příručka Jiřího Vimra.
1: Z 90% dovedu poznat, řídí-li žena. Jednak je už z dálky vidět za zadním sklem nějaký lvíček, který dělal takhle. No. A jsou tam takový načepejřený bulíčky, tak to říkám, tohle nemůže mít nějaký vězeďák. Charakter té ženské jízdy je takovej ani ne k předjetí a ani ne cestovní. To je takový, jo, tak rychlost 82,4. Pořád, jo, tak jako. Taky poznám opilýho, protože ty jezděj buď enormně opatrně, anebo vylízávej pangejty, jo. Podle stadia, podle promile, jo? Ale skutečně nalámaný řidič, který ještě neupad do němoty, jede extrémně opatrně, jo? Já bych třeba policajt to řekl, tam jede ožraný, ten jede. Ten, kde je 40, jede 38. A hrozně jezdějí diplomati, to je zajímavé. Ty jezdějí tak indiferentně. Jednak já vím, že vzájemná tolerance při přechodu a že člověk jako dává přednost chodcům a v obráceně, že to by řidič neprojel, kdyby chodci taky nebyli ohleduplní, ale ten diplomat, ten vám zastaví před přechodem, kde nikdo nejde, ale nějaký děda tamhle u Masny přemýšlí o tom, jestli přejde tu ulici. Tak on už mu dává přednost. To by ho zvlášť pospíchá. On skutečně počká, jestli nezane. Ne, on skutečně na přechod, on ještě zatres. Tak ty jezdí takhle najednou. A potom starší lidi, ty jezdí asi jako ty ženský. To je zase dáno tím stářím, že přece ta pozornost, tak jsou nalepený takhle na tom skle, jo. Nevíte, jestli jako už aby tam byl, protože, jo, aby se dožil toho cíle, jo. Ten vypadá, že jezdí nejbedlivějc, ale třeba nic nevidí. To by... A nebo dvakrát, když má ty skla takový zdvojený a tohle. Pak strašně mě rozčilou řidiči, který jako ne, že vyhodí blinker, když bloudí. Ne, on bloudí ve prostřed silnice, jo. Pozastavuje, zdržuje, nemůže to předjet zleva, zprava a ještě ho něco upoutá, jako že je tam poprvé, tak jako se kochá krajinou. No to by ho zabil, jo. Zabloudil a ještě se kochá. A vůbec nejhorší je, když jede v noci stará opilá diplomatka a kochá se krajinou poté, když zbloudila.

0: 9.20, ladíte Český rozhlas Pardubice, úterý 25. srpna. Právě dnes vychází další pracovní list prázdninových hrátek z pamětí v městské knihovně v Moravské Třebové a právě tam se teď vypravíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na zájemce o procvičení mozkových závitů čekají nové hravé úkoly, které potrápí paměť, pozornost i logické myšlení. Zapojit se může úplně každý. Stačí si nový list vyzvednout na dospělém oddělení knihovny a pustit se do řešení. A v Moravské Třebové je i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Co všechno si na dnešním pracovním listu mohou návštěvníci vyzkoušet a pro koho jsou ty úkoly vlastně určené?
2: Já mám ten nový dnešní pracovní list k dispozici v knihovně, jsem si ho před chvílí vyzvedla. Ještě jsem ho nestihla celý vypracovat, ale už jsem si ho stihla prohlédnout. Je z části matematický. Na jedné straně jsou příklady na doplňování řady násobků. Někdy ten postup je od nižších čísel k vyšším, ale někdy je to obráceně od zhora dolů a má se doplnit minimálně 5 dalších čísel v řadě. No a když ten pracovní list otočíme, tak tam je taková variace na hru Scrabble. Vždy z 6 písmen se mají vytvořit slova, celkem 4 slova, jedno slovo na 3 písmena, jedno na 4, jedno na 5 a jedno na těch všech 6 písmen, která se musí použít. Jinak otázka, pro koho je to určené, tak vlastně úplně pro všechny, kteří o to mají zájem. Původně to vzniklo už loni jako doplněk ke kurzům trénování paměti, takže lidé měli i přes léto možnost řešit nové úkoly jednou za 14 dní, takže přes prázdniny je celkem 5 oboustranných pracovních listů, které si letos vyzvedlo už 225 lidí.
0: Zmínila jsi i kurzy trénování paměti během roku, ty probíhají jak?
2: Ty probíhají semestrálně jednou za 14 dní, celkem je to tedy 5 kurzů za semestr. Už celkem tady v Moravské Třebové proběhly 3 semestry, začalo to v roce 2025 na jaře. V každé té třídě je zhruba 10-11 lidí, takže poměrně malá skupina. Dá se tedy věnovat každému víceméně individuálně. V každém tom semestru ale jsou 3 třídy, takže toho se účastní třeba 30 lidí a všichni jsou pod vedením certifikované lektorky.
0: Tak my děkujeme za zajímavé informace. Ještě se spojíme jednou. To nás pozdravíš ze stejného místa?
2: Ne, to se budu přesouvat, ale jenom v rámci Moravské Třebové a to konkrétně do muzea. Bude tam pozvánka na dnešní komentovanou prohlídku zdejší jedné výstavy.
0: Budeme se těšit, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou už za malou chvíli třeba v podání Věry Martinové nebo Mekyho Žbirky s Marikou Gombitovou, ale teď dostane prostor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jazykovědkyně Dagmar Magincová. Dneska bude mluvit o banditech, tak si poslechněte, jak tohle slovo vzniklo.
1: Už jsme mluvili o tom, že význam slova banda byl původně neutrální. Tak dnes doplňme, že zlodějská lupičská banda se z ní stala díky jinému slovu odjinut, totiž banditovi, lupiči loupežníkovi z italštiny. Banda a bandita spolu prostě etymologicky nesouvisely, ale jako přejímky se významově zblížily. Bandito a bandíre v italštině původně znamenali vyhnanec, exulant a vyhostit, vyhnat, vypudit, postavit mimo zákon. A takovým vyhnancům někdy nezbylo, než se skrýt v horách, založit družinu, opatřit si bambitky a loupit. Proto se z bandity stal loupežník a podle něj zase z krátké ručnice ta bambitka.
0: Říká jazykovědkyně Dagmar Magincová, příště si řekneme o půlcích a žabrounkách. Teď slibovaná muzika, no a za malý moment budeme prát, ale s trochu jinými pracími prostředky, tak si na to počkejte, čekají nás babské rady. Přejeme dál pohodové úterní dopoledne.

0: na každé.
1: Malý dům nad skálou, to byla Věra Martinová, stále ladíte Český rozhlas Pardubice, jak jsem sliboval, jdeme teď prát. Hebké ručníky a zářivé barvy nemusí být jen výsadou reklam na prací prostředky. Dnešní babské rady připomenou, že doslova zázraky dokáže při praní i ocet, citron anebo úplně obyčejná sůl.
2: Babské rady.
3: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna Jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás. A my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna.
3: Tak. Přijeďte se podívat na Dobříš a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržilo.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku Třešť.
1: No, ale to nehrá se, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tady ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.

0: Vy se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavel Kudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj zatím nemá jistou dotaci na budování inovačního centra v Pardubicích. Policie od května do konce června zabavila v Královéhradeckém kraji skoro 8 000 výrobků s podezřením na obsah nebezpečných psychoaktivních látek. Poslanci začnou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, na horách přehánky a denní maxima do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Dobré úterní dopoledne z Pardubic. Budoucí krajské inovační centrum v Pardubicích má pravomocné stavební povolení. Hejtmanství tak pokračuje v přípravách na jeho výstavbu v areálu bývalého dětského domova. Předpokládaná cena je 320 milionů korun. Asi polovina by měla být z toho dotace. Kraj ale zatím neví, jestli ji získá.
2: Důvodem je prodlení způsobené nedávným odvoláním jednoho z odpůrců inovačního centra proti stavebnímu povolení. Námitky ale odvolací orgán zamítl a potvrdil platnost předchozího povolení. Některým lidem vadilo, že ve Vilové městské čtvrti vznikne čtyřpatrová budova. Po připomínkách ale kraj projekt předělal na třípatrový objekt. O 150 milionovou dotaci teď usiluje dál. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Lesy České republiky nechají opravit cestu mezi Vranovem a Ctětínem na Chrudimsku. Asi 2kilometrový úsek začíná u Vranovské hájenky. Rozšíření cesty, obnova příkopů a propustků má stát 14 milionů korun. Lesy teď podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice vybírají dodavatele stavby. Policisté v sousedním Královéhradeckém kraji zajistili při akci Korund skoro 8 000 výrobků s podezřením na obsah nebezpečných psychoaktivních látek. V květnu a v červnu zkontrolovali skoro 70 provozoven. Nejvíc výrobků, necelých 5 000, zajistili na Hradecku. Víc než polovina z nich, z těch 1500 testovaných vzorků, byla pozitivní na nebezpečné látky.
3: Největší jednotlivý záchyt ale policisté objevili mimo tyto kontroly. Při běžné silniční kontrole v Hradci Králové zastavili auto kvůli propadlé technické kontrole a uvnitř našli téměř 2,5 tisíce podezřelých výrobků. Celkem policisté v rámci krajské části akce zajistili téměř 8 tisíc kusů. Zda obsahují zakázané látky, nyní ověřují odborníci. Kontroly zaměřené na psychoaktivní látky budou v kraji podle policie pokračovat i po skončení akce Korund. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Poslanci začnou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a taky třeba peří divokých kachen, kteří jsou hlavními přenašeči této nemoci. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jenom 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle přehánky, denní maxima 20 až 23 stupňů, nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio je dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Hlavní trasa číslo 17 na výjezdu z Hrochovatýnce je zavřená. Začala tam kompletní rekonstrukce silnice za skoro 80 milionů. Úsek zůstane neprůjezdný několik měsíců. A teď konkrétně je uzavřená 3kilometrová cesta z Hrochovatýnce do Čankovic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je úterý 25. srpna, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Koukám se z okna, dnes takový svěží letní den, zatažená obloha. Uvidíme, jestli něco sprchne. Každopádně v minulých dnech zapršelo konečně, alespoň trošku, ale v tom letošním extrémně suchém roce je to přece jenom spíš výjimka. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, hrozí totiž taky větší rojení kůrovce. Jak na tom teď české lesy jsou, tak o tom budeme mluvit už za pár okamžiků. A znovu se vydáme i do Moravské Třebové. Výstava Mnoho klíčů v tamním muzeu je k vidění jenom do konce prázdnin. Dnes nabídne komentovanou prohlídku se samotnými autory. Pozvánku pro nás bude mít naše regionální stopařka Milena Vápeníková, se kterou se už za chvíli spojíme. Také věřte, nevěřte, nás čeká naše soutěž dopolední pravidelná. Tento týden hrajeme o knihu z nakladatelství Kazda Matky a dcery. Tak držíme palce všem hravým a teď už opět trocha muziky. Aba Jiří Schellinger nebo Michal Tučný nám zaspívá, abych nezapomněl, dneska slaví Radimové. Všechno nejlepší k svátku.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Jiří Schillinger, Holubí dům v úterním dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice. A sliboval jsem, že vyrazíme do Moravské Třebové, tak pojďme na to.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Výstava Mnoho klíčů v Městském muzeu v Moravské Třebové dnes nabídne vystavená díla okořeněná autorským komentářem. V 17:30 večer dorazí totiž malíř Martin Kovářík a sochař František Žáček. A návštěvníkům prozradí nejenom to, co jejich obrazy a sochy zobrazují, ale také třeba to, jak vznikaly. A v Moravské Třebové je také naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Ještě jednou dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Moravsko-Třebevského muzea, kam jsem se přesunula přímo do těch výstavních prostor. Ještě tu nejsou ti autoři, ale je tu se mnou kurátorka té výstavy, která má název Mnoho klíčů, Zuzana Bartošová. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Tak ten název Mnoho klíčů může mít spoustu významů. Co si pod tím máme představit?
3: No tak on vlastně nenabízí jeden správný výklad, ale spíš zve každého návštěvníka, aby se našel vlastní cestu výstavou. Někdo bude v dílech objevovat krajinu, jiný vzpomínky, materiály, technologie nebo příběhy spojené s Moravskou Třebovou. Každý z těchto pohledů představuje jeden z možných klíčů k porozumění k výstavě. Já bych tomu ještě jenom dodala, že autoři mají k tomu vlastní historku, takže určitě přijďte večer si ji poslechnout.
2: Co ta díla konkrétně spojuje s Moravskou Třebou? Tady vidíme nějaké haly, za mnou jsou různé stromy, tady i nějaké bysty.
3: Například v dílech Martina Kováříka vidíme vlastně interiéry hal, které jsou teda spojeny s Moravskou Třebovou a autor v nich právě i pracuje, takže je to vlastně místo, které on vlastně jako dobře zná. A potom vlastně v dílech Františka Žáčka, tak on jakoby navazuje různé dialogy i s místními občany, i s muzejním parkem, v podstatě i vlastně z výstavního sálu lze vidět v tom sochařském parku sochu Bedřicha Smetany a on zde vlastně vystavuje bystu autora Karla Otáhala, takže nejenom, že zde můžete vidět i bysty vlastně místních občanů, ale i takovýchto osobností.
2: Uh-huh. A co se dozvíme večer, když přijdeme, bude to něco jiného skutečně, než bychom tady zjistili při běžné prohlídce sami?
3: Určitě si pro vás autoři připraví ještě další díla, která zde neuvidíte. Možná si nachystají i projekci a můžete například se ponořit i do vlastně těch materiálů, z kterých autoři tvoří, což je třeba i 3D tisk.
2: Takže je to trochu zahalené takovým tajemstvím, ten dnešní podvečer, ale určitě platí pozvánka na 17. hodinu a 30. minutu. Kdyby to někdo nestihl, tak samotná výstava je přístupná ještě dokdy?
3: Samotnou výstavu můžete ještě vidět do této neděle, poté už připravujeme výstavu novou, na kterou se také můžete těšit.
2: Tak jo, díky za informace, tolik pozvánka do Moravské Třebové.
0: Ano, z Městského muzea v Moravské Třebové se živě přihlásila regionální stopařka Milena Vápeníková. Díky a zdravíme, hezký den.
2: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: nezůstanou, tolik Petr Můk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Nejenom zemědělci, ale také lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Detaily má redaktorka Naďa Kubínková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo sucho?
1: Tak třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
2: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhů, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
1: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty vlastně ještě rostou.
0: Kde škodí kůrovec úplně nejvíc?
1: Tak to rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká to Ladislav Poupán z Lesů České republiky.
4: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba dvou, tří stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
1: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace pak řeší také samosprávy, tedy města a obce, která mají ve svém majetku lesy.
0: Jaké komplikace řeší lesníci a nejen ti kvůli suchu, přiblížila Naďa Kubínková. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 10.29. Možná, že už teď přemýšlíte nad tím, co dobrého si dáte k dnešnímu obědu. My ve vysílání v dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice budeme masat už teď. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a také uzeného masa, původně od paní Zdenky Chatové z Doudlepe v jižních Čechách. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale tentokrát se do práce pustili porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě i Ivan Vodochodský. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka. Podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
4: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Dám vám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, mám leto. Je to jak pro armádu.
4: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
4: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
4: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi. Žičku čajovou a ještě si připravíme majoránku.
4: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
4: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
4: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
4: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
4: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
4: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
4: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
4: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme fádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme péct. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
4: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme. No. Necháme to jako půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Vidíme.
4: To tam ještě další půl hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, padá ti to? Naber si masíčko. Jaký to je?
4: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
4: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kouchuť. Dobrý. Pojď, ne?
4: No, klidně můžeš držet talíř a to.
1: Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
5: Třeba tohle.
0: Po tomhle masovém koláči hašiš prejtu, jak ho přejmenoval Ivan Vodochodský, se jenom zapráší. Recept najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě i ten původní recept od paní Zdenky Chatové z Doudleb. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o dančí závitky, které podle svého udělá šéf kuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Revný šál, Žalman a spol, s vámi Český rozhlas Pardubice a nás teď čeká Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: To je naše dopolední soutěž, ve které tento týden hrajeme o další knížku z nakladatelství Kazda. Ten dnešní titul má název Matky a dcery. Takže můžeš tě doplnit, že jde o citlivý a hluboce lidský román o matkách, dcerách, lásce, ztrátách a také o odvaze začít znovu. Nebudu to asi dál rozebírat. Já si myslím, že kdo rád čte, tak ten vezme za vděk i tímto románem. No a pojďme na dnešní tvrzení. Tentokrát se ve Věřte, nevěřte vypravíme do historie. Dne 18. srpna 1811 vydal francouzský císař Napoleon Bonaparte dekret, který všem obyvatelům tehdy okupovaného Nizozemska nařizoval povinně přijmout stálé a dědičné příjmení. A to do jednoho roku, protože do té doby Nizozemci zkrátka příjmení nepoužívali. Řada Nizozemců zvolila příjmení podle svého povolání, takže je tam spousta lidí s příjmením Visser, což je rybář, Smith, to je kovář, Baker, to je pekař, nebo Jansen, to je zase Janův syn, ale nezřídka byste narazili i na příjmení jako Naháč, Malé hovínko, Blázen nebo Proradný. I taková příjmení si lidé dobrovolně volili. Věříte mi to? A nebo ne? Telefon 726 46 48 48 a už někdo čeká na lince. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Jarka.
0: Jarko, zdravíme.
2: Taky zdravím.
0: No a co na to říkáte?
2: No, je to zajímavý, ale myslím si, že by to mohla být pravda.
0: Že by někdo dobrovolně pojmenoval sám sebe třeba blázen?
2: Co by ne, no tak jsou různý lidi, tak si myslím, že i tohle to by mohlo být.
0: Jaké příjmení byste si zvolila vy?
2: No, tak to je takhle, podle toho, jaký by byl výběr.
0: No tak vybrat si můžete cokoliv, co chcete, co se
2: cokoliv
0: vám líbí.
2: Takový Novák a normálně obyčejnej.
0: O, tak Novák, to je takové.
2: Novák, Nováková.
0: No, to je takové bez nápadu trošku, ne?
2: Bez nápadu, tak třeba Květinová, no.
0: Jarka Květinová, no tak to je krásný. Tak mám zapsáno, že mi věříte. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Taky krásný den, naschledanou.
0: Vám taky. Tak, paní Jarka, přejmenovaná pro tuto chvíli na Květinovou, mi věří to moje tvrzení, že v Nizozemsku si lidé dobrovolně volili příjmení jako Naháč, Blázen nebo i Malé hovínko, to je opravdu originální, nevím, jestli bych se chtěla takhle jmenovat. Dobrý den, kdo pak je další na telefonu?
3: Dobrý den, dneska Jana Zemného a já věřím.
0: Jste tak jako přesvědčená, úplně zníte, jako že... Věříte, nebo to víte?
3: Ne, věřím.
0: Věříte, no tak jo. A jaké příjmení by se líbilo vám?
3: Splašená.
0: Splašená, vy jste taková jako splašená pohrkaná.
3: Ano, splašená pohrkaná.
0: Dobře, tak Jana Splašená mi věří, mám zapsáno a přeju hezké dopoledne, uvidíme, jestli to je pravda. Naslyšenou. Tak, máme tady Květinovou, Splašenou, to je úžasné, jsem zvědavý do třetice, co nám tady řekne další soutěžící. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Zdravím, zníte jako paní Jarka z Osíku, trefil jsem se?
4: Ano, trefil.
0: Tak, zdravím do Osíku. Nejdřív se zeptám, jak byste se pojmenovala vy, když už jsme to takhle hezky rozjeli?
4: Určitě ne, tak jak se jmenuju, a vy to moc dobře víte.
0: Vím, jak se jmenujete.
4: No, no tak... a tak jsem nikdy se nechtěla jmenovat.
0: Mm, no a tak když
4: a
0: si teďka můžete...
4: už 54 let.
0: Vidíte to a zvládla jste to, a teď si můžete dneska vybrat svoje příjmení, tak vám by se líbilo jaké?
4: Už si nebudu na nic zvykat jinýho.
0: Zůstanete u toho svého?
4: No jo.
0: Dobře, no tak mi řekněte alespoň, jestli věříte nebo ne.
4: Věřím.
0: A proč?
4: Věřím, protože jsou lidi různý a různě trefený.
0: Že by se někdo pojmenoval dobrovolně příjmením Malého vínko v překladu, jako Pepa Malého vínko?
4: Třeba.
0: Přijde vám to v pohodě, jo?
4: No, tak mě ne, ale i některým jo.
0: Tak mám zapsáno, že i vy mi věříte. Dobře, zdravím. Děkuju, do Osíku, není za co.
4: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak, ještě e-mailová adresa, pokud byste chtěli také napsat svůj tip, studio.pardubice@rozhlas.cz. Kdo naladil později, tak já tady tvrdím, že Napoleon Bonaparte vydal roku 1811, aby si obyvatelé tehdy okupovaného Nizozemska vymysleli nějaké stále a dědičné příjmení, měli na to jeden rok a mohli si zvolit cokoliv. Tohle příjmení potom mělo zůstat, no a lidé si volili i jména, krom tedy těch normálních, jako třeba Naháč, Malé hovínko, Blázen, Proradný a další zajímavá příjmení. Věříte mi to, anebo ne?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jdeme to rozlousknout, to dnešní Věřte, nevěřte, ve kterém ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice dnes opět nabízíme knihu ze nakladatelství Kazda Matky a dcery. Já jenom těm, kteří naladili později, připomenu, co jsem dnes tvrdil. Napoleon Bonaparte, francouzský císař, vydal v srpnu 1811 dekret, který všem obyvatelům tehdy okupovaného Nizozemska nařizoval povinně přijmout stálé a dědičné příjmení. Měli rok na to, aby si vymysleli, jak se budou jmenovat. No a mezi klasickými jmény bylo i spoustu těch, kteří si vybrali příjmení v překladu, třeba Naháč, Malé hovínko, Blázen nebo Proradný. Věřili jste mi to nebo ne? No tak někteří ano, někteří ne. Většina tedy věřila, musím říct, ale než to rozlouskneme, koukneme ještě také na e-maily, které jste posílali. Tak máme tady třeba od paní Jarmily pozdrav ze Šumperku, ta nám věří, pak tady Míla. Zdravím, je to divný, ale proč ne? Já už jedno jméno mám. Ano, Víla Lesní, to vím, to si pamatuji. Dobrý letní den přeji všem a já vám nevěřím, píše Jarka Eš. Dobrý den, dnes nevěřím. Pohodové vysílání přeje paní Jaroslava z Brandýsa nad Orlicí. Dobrý den a já budu věřit. To víte, lidé mají velkou fantazii a navíc na světě je všechno možný, nejenom v Rusku, že věřím. Andrea S. píše, zdravím ze Žichlínku, pěkně prší už 2 hodiny. Nevím, možné to je, ale nevěřím. Jarka P., co se týká pana Mirka z Přívratu, tak tam také drobně prší a pan Mirek věří a tak dále, tak dále. Mailu opravdu veliká kupa. Moc děkujeme za ně. No jak to je? Nizozemci tehdy běžně používali jenom jména po otci. No a tohle nařízení Bonaparta vnímali jako otravný a hlavně dočasný rozmar francouzské moci. Mnoho lidí si z registrace udělalo legraci. Byla to vlastně taková forma odporu proti nařízení a schválně si zvolili absurdní, potupná nebo komická jména, aniž tehdy tušili, že tato jména jim zůstanou v platnosti navždy. Takže udělal dobře ten, který mi dneska věřil. A já už tady házím papírkama, přebírám, odvracím zrak, aby to bylo spravedlivé a mám už jméno toho, kdo se bude radovat. Mirek z Přívratu to bude. Takže pane Mirku, gratulace pro vás, kniha je vaše, hezké počtení přeji, ostatním jako vždy veliké díky za účast ve hře a zítra si Věřte, nevěřte dáme znovu ve stejném čase.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji policisté letos evidují 64 nehod s účastí chodců, žádná neskončila smrtí. Učitelé se vrací do škol, začal jim přípravný týden. Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. A nás čeká oblačno až zataženo, denní maxima do 23 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné dopoledne. Policisté v Pardubickém kraji od ledna do konce července vyšetřovali 64 nehod s účastí chodců. Nejvíc jich evidují na Pardubicku a Orlicko-Ústecku. Žádný ze střetů ale nebyl smrtelný. Jak letošní statistika vychází ve srovnání s obdobím předchozím, doplňuje policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Já jsem si připravila srovnání s loňským rokem, kdy oproti letošnímu roku bylo o 11 nehod méně, ale zase na druhou stranu během loňských prvních 7 měsíců zemřeli 3 chodci při dopravních nehodách.
0: Učitelům začal přípravný týden před startem nového školního roku. V malé horské škole ve Vítkovicích v Krkonoších chystají netradiční zahájení. To je inspirované několika měsíčním projektem návratu do minulosti.
3: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
4: Ředitelka Lucie Farkašová.
3: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
4: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
5: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosauru a koukneme se do pravěku.
4: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
3: Je pro nás strašně jakoby těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
0: Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních 3 čtení totiž vrátili senátoři a teď je poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
6: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
0: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z ANO předložit vládě do konce srpna. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, potvrdil například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký. Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji taky obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá.
1: Počasí.
0: Velká oblačnost, takové bude úterý na východě Čech. Čeká nás tedy oblačno až zataženo hlavně na horách, ojediněle s přeháněkami. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách naměříte 13 až 16 stupňů. Vítr povane mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne, biojednička a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 11. míříme na silnice Pardubického kraje. Nebezpečná situace v tuto chvíli hlášená ze Svitavska. Je to silnice číslo 360 za Jimramovem ve směru na Korouhev. Na silnici tam spadl strom. Už jsou tam hasiči, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého a zářivého úsměvu, ale především správné každodenní péče. Jak na ní poradí v dnešní radioporadně dentální hygienistka Natálie Jelínková. Za chvilku ji přivítáme ve studiu. No a co se muziky týká, písničky, které nestárnou, obstarají Eros Ramazzotti, Petr Spálený nebo Ilona Čáková. Hezké úterý.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Radio poradna.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a krátce po 11. začíná dnešní radioporadna. Zdravé zuby nejsou jenom otázkou hezkého úsměvu. O tom, co stav našich zubů a dásní vypovídá o našem zdraví a jaké chyby při péči děláme a co všechno můžeme sami ovlivnit, tak o tom všem si teď budeme povídat s naším dnešním hostem a tím je dentální hygienistka Natálie Jelínková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Miro.
1: A my se známe, takže si budeme tykat, nebudeme tady dělat na naše posluchače divadlo. První, co mě napadá, co obnáší práce dentální hygienistky? Moje taková představa je, že to je estetická záležitost, asi nemám pravdu.
2: Všichni, když se řekne dentální hygiena, tak si představíme krásný zářivý úsměvy z reklamy a podobně, ale dentální hygiena je celkem krvavý obor svým způsobem. Já jako dentální hygienistka bělení zubů, o který většina lidí bude mít vlastně zájem, tak dělám tak jednou, dvakrát měsíčně. Zbytek mojí práce je vlastně odstraňování zubního kamene a hlavně se snažíme lidem radit, jak si ty zuby čistit správně, abychom předcházeli veškerým těm problémům, který můžou v dutině ústní vlastně nastat. A opravdu to není estetická záležitost.
1: Ale přeci jenom asi každý touží mít krásné bílé zuby, když by chtěl někdo dosáhnout bílejších zubů za pomocí zubní pasty. Začneme takhle zlehka. Tak po čem sáhnout? Je nějaká taková pasta, která mi pomůže?
2: Když se budeme bavit o zubních pastách, tak zubní pasta na poli těch dentálních pomůcek je jenom doplněk. Aha. Základem celého toho čištění, tím pádem i bělejšího úsměvu, je zubní kartáček. Takže žádná zubní pasta nebo ústní voda nám zuby vybělit bohužel nedokáže. Ne, že by to dokázal i ten kartáček, ale za mě veškeré produkty drogerkového typu, které jsou prodejný a mají tam ten whitening, tak to nefunguje.
1: Čeho můžeme dosáhnout pomocí zubní pasty, k čemu nám je?
2: Zubní pasta je super, když řeším nějaký problém, třeba mám zvýšenou kazivost, tak nebo celkově zuby se mi víc kazí, tak jedna z těch látek, které tam můžu dodat, tak jsou právě ty fluoridy a to jsou látky, které mi dokážou hezky jakoby ty zuby zacelit, posílit tu sklovinu a ten zubní kaz se mi hůř udělá, vždycky řečeno. Samozřejmě jsou potom pasty, které mají i jiný látky, tady ty chemické, bavíme se třeba o hydroxyapatitu a podobných látkách, které mi dokážou pomoct v rámci prevence toho zubního kazu, ale není to spasný. Vždycky bude na prvním místě to čištění těch zubů klasickým kartáčkem a mezizubní kartáčky, to je další věc.
1: My se k tomu určitě dostaneme, jaký kartáček vybrat, jak ten klasický, tak mezizubní. Já bych ještě přeci jenom chvilku zůstal u těch přípravků. Když půjdu do drogerie, tak hned vedle zubních past můžu narazit na přípravky pro domácí bělení. Funguje to?
2: Ne. Za mě to jsou vyhozené peníze. Ty přípravky, které můžou být volně prodejné, tak vlastně legislativa udává určitá procenta, které můžou lidi koupit právě v těch drogerkách. A tady ty procenta, i když tam bude nějaký ten peroxid, karbamid peroxid, tak nejsou účinný. Mm-hmm. Takže to vlastně zuby nevybělí. Asi budeš narážet na nějaký takový ty bělící pásky a podobně. To je na jiném principu většinou. Ty bělící pásky fungují na principu toho, že vlastně ten zub vysušej. A on potom, když ten zub je dehydratovaný, tak vypadá bělejší. Časná záležitost to být jako může. Když půjdu na ples, chci mít bílý zuby, tak si dám tady tu pásku a bude to fungovat. Ale dlouhodobý a trvalý bělení to není.
1: Nemůžu si tím poškodit ten chrup?
2: Může se ty zuby určitě stát citlivějším, protože vlastně jak je to dehydratovaný, tak tam může vznikat nějaká přechodná senzibilita, ale jinak si myslím, že to není nějak extra náročný.
1: Takže zubní pasta, chápu-li to dobře, je v podstatě jenom doplněk a je de facto jedno, kterou si vyberu. Když teda vyberu, tak asi podle chuti.
2: Většinou podle chuti.
1: Ale občas jsou takové pasty, které nechutnají dobře. Já jsem třeba jednu, která byla slaná.
2: Vím, kterou myslíš.
1: Nebudem říkat značku, víme asi. No.
2: Ano, já ji taky nemám ráda, taky nechutná. Ale je, takhle, zubní pasta není úplně jako jedno. Vždycky bychom měli koukat na to složení té pasty. Je fajn, aby neměla zbytečně moc nějaký pěnidla v sobě, ale to už se potom bavíme asi. Bych musel studovat prostě detailně to složení té pasty.

0: Hostem radioporadny Českého rozhlasu Pardubice je stále dentální hygienistka Natálie Jelínková. Co všechno má vůbec vliv na barvu našich zubů?
1: Tak barvu našich zubů, jestli myslíš úplně tu barvu...
0: Tu přirozenou.
1: Jasně, tu ovlivňuje ta stavba toho zubu. Někdo má prostě zuby bělejší, někdo je prostě bude mít žlutější a to je na stavbě toho zubu. Máme nějakou stavbu zubu, kde máme sklovinu, pod tím máme dentin a to vlastně udává tu barvu toho zubu. Ale potom samozřejmě na těch zubech se můžou vychytávat určitý pigmentace a to nám ovlivňuje taky tu barvu toho zubu. A když se budeme bavit o těch pigmentacích, tak nejčastěji, s čím pacienti přicházejí k nám do ordinace, tak jsou to většinou pigmentace od čaje, kávy, může to být i červený víno, často samozřejmě kouření, velký, obrovský pigmentace, velký problém to vůbec sundat, ale všechno se dá. Taky jak jsme se předtím v prvním vstupu bavili o těch přípravcích, tak často to můžou dělat i právě nějaký přípravky dentální hygieny, když nejsou správně používány. Jedná se hlavně o složku velmi často ústních vod, která se jmenuje chlorhexidin, a když se používá dlouhodobě, tak může mít vliv právě na barvu zubů.
0: Dlouhodobé používání té ústní vody.
1: Přesně tak.
0: No tak dojdu tedy na bělení zubů, abych vrátil svému chrupu lesk a bělobu a to bělení, prováděné tedy u vás na dentální hygieně, má nějaký negativní vliv třeba na sklovinu nebo na kvalitu toho zubu potom, když se provádí častěji?
1: Ne, na kvalitu ani na sklovinu to vliv vlastně nemá. Co zase můžeme u těch bělených zubů často vnímat, je nějaká zvýšená hypersenzitivita toho zubu, že tam může být přechodně zvýšená, ale pokud dodáme třeba nějaký preparáty, tak se té hypersenzitivitě můžeme vlastně trošičku vyhnout, ale je to dost individuální. Někomu to prostě dělá zle a někomu to nedělá vůbec nic.
0: Hypersenzitivita, to je takové to, když kousnu třeba do zmrzliny, tak to bolí. No ale někdo to má přirozeně i bez toho, aby prošel tím bělícím procesem. Dá se s tím něco dělat?
1: Zase to je strašně individuální. Máme pacienty, který prostě chodí a říkají, tato zubní pasta, ta mi na to pomáhá, je to super. Pak přijde někdo jiný a řekne, mě tato moc nepomáhá, nemáme ještě něco jiného. Jsou na to preparáty, nicméně nejde s určitostí říct, že by byla jedna věc, která na to prostě pomáhá na 100%. To říct nejde.
0: Takže to musí vychytat, zkoušet.
1: Je to tak.
0: Když se vrátíme k tomu bělení, jaké nebo které zuby se můžou bělit, jakékoliv? Teď mám na mysli dětské, třeba umělý chrup a tak dále.
1: Dětský zuby určitě bělit nebudeme. Ten dočasný chrup je sám o sobě mnohem bělejší než stálý zuby. Tam je zase ta skladba toho zubu jiná. Dětský zuby jsou prostě bělejší, takový ty hezký perličky a ty bělit nelze. Nevidím důvod k tomu, proč bychom měli bělit dětský zuby. I myslím, že legislativa to nedovoluje. Takže tam to bělení je opravdu až od 18 let a ve výjimečných případech se můžeme bavit o nějakém bělení dřív, ale tam musí být nějaký posudky, snad i psychologický, proč by se to mělo dělat. Co se týče stálého chrupu dospěláků, tak tam to bělení není problém, ale přesně jak si říkal, korunku nevybělíme.
0: To nejde?
1: Ne. Když tam jsou už nějaký protetický práce, to znamená korunky, můstky, implantáty, tak tohle to my už nevybělíme. Pokud já chci bělit, tak je ideální bělit ještě předtím, než tam nějakou takovouhle protetickou práci dám, protože potom vlastně se snažím vybrat takovou barvu té práce,
0: aby to sedělo.
1: Ale pozor, bělení není pro každýho. Samozřejmě první, abych mohla bělit, musím mít pořádku dásně. Jo. Nemůžu bělit, aniž bych měl záně dásní. To prostě nejde. Jednak by to pálilo strašně při tom bělení a druhá k vám to nikdo neudělá.
0: Jak často můžeme chodit na bělení zubu?
1: Takhle, ty máš asi na mysli takový to ordinační bělení zubu. U nás v práci děláme bělení domácí, protože dle těch studií, co jsme si jako načetli, tam nevidíme nějaký markantní rozdíl k tomu, abychom dělali to bělení ordinační. Tam se používají potom nějaký polymerizační lampy a asi nemáme za tím takový jakoby výsledky, nebo aby nás to přesvědčilo, abychom to používali. Takže my uděláme bělení domácí. To znamená, že pacient odchází s častičkou s bělícíma gelama domů a bělí si to vlastně doma. Dostane poučení, jak to bělit, jak funguje, pak chodí na kontroly, přefocuje se to, aby viděl vlastně i ten pacient, jak ta barva opravdu se posunula. Máme takový vzorníčky, který přikládáme k tomu zubu a vidíme, jak ta barva se změnila.
0: Pozitivem bělení je to, že máme tedy bělejší, jasnější chrup. Má to třeba i nějaká negativa u některých pacientů?
1: No, bavili jsme se
0: ta citlivost
1: těch zubů. No. Jinak nevím, nepřijde mi, že by to mohlo mít nějaký negativa. Máš hezký úsměv, americký.
0: Dobře.
1: Musíš dávat pozor, aby jsi nevypadal až moc jako americký. Záchodová mísa. No. Ale to jsou někdy takový hrozný protetiky. Mm. Většinou to takhle hrozně nevybělíš. Jako no. Tam je to bělení nastavené na určitou dobu. Tam dostaneš prostě ty gely na určitou dobu a ono to bělení není jako permanentní, to nefunguje, že bys prostě už pak nikdy třeba nemusel si vybělit zuby. Jo, takže třeba jednou za 2 roky můžeš přijít a dát si ten gel a udělat si to jakoby tu kůru ne úplně znova, protože tam už nějaký ten základ máš. Chce to udělat takový refresh, to bělení.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Naším dnešním hostem je dentální hygienistka Natálie Jelínková. Jak vypadá taková standardní návštěva u dentální hygienistky? Když k vám přijde třeba někdo poprvé, tak co ho čeká?
1: Vždycky se snažím, aby ten pacient se u nás cítil dobře, aby věděl, že je v příjemném prostředí, protože ne asi pro každého je dentální hygiena úplně nějaká příjemná záležitost. Asi všichni máme jako nějaký úzus, že prostě zubaři není to příjemný, takže i tak se vlastně k tomu snažíme jako přistupovat, aby se ty lidi cítili hlavně dobře na té dentální hygieně. Jako první si je většinou posadíme samozřejmě do křesla.
0: Klasického zubařského?
1: Klasický zubařský křeslo to je. Máme tam trošku jiný nástroje, ale to pacient asi nepozná. No a potom se velmi často snažíme pacientům říkat, co se bude dít, co budeme dělat, a v rámci té první dentální hygieny je strašně důležitý udělat tu instruktáž, to znamená, jak se zuby čistí, čím se čistí, proč se čistí, co se stane, když se to čistit nebude, kam až to pak můžeme dotáhnout, že ten zub skončí v koši a podobně. Takže ta první dentální hygiena je hodně o té komunikaci s tím pacientem, o tom povídat si s ním, proč se to dělá, proč je to prostě důležitý, a dosáhnout vlastně na svoji stranu, aby si uvědomil, že to důležitý je, že to nedělá jenom proto, že jednou za půl roku přijde na dentální hygienu a tady mu to vyčistíme, ale že to pro jeho zdraví prostě důležitý je.
0: Už jsme si povídali před několika minutami o tom, že základem je zubní kartáček, jak by měl vypadat, protože jsou reklamy a tam jsou různé kartáčky, různé střihy štětin, různě zahnuté hlavy, pružiny a tak dále. Jak bych měl vybrat v tom nepřeberném množství kartáčku ten správný?
1: Když pacient přijde, tak ho poprosím, aby jako přinesl ten kartáček.
0: Ten svůj,
1: co mám. Já mám nejradši, zase je to můj názor osobní, mám nejradši, když ty kartáčky jsou rovně střižený, co nejvíc osazený vláknama. Žádný výkruty, žádný...
0: Obyčejný úplně kartáček.
1: Tvarem, takovej ten klasický, co teďka jako najdeme hodně často. Ale dělají to i jiný značky. Ale zase na druhou stranu, pokud mě přijde pacient a já vidím, že je vyčištěný a on mi přinese nějakou takovouhle, tak ve výsledku proč já bych mu to měla jako měnit? Uh-huh. Jemu to vyhovuje a umí si ty zuby tím vyčistit, byť já teda nechápu, jak to dělá, ale vyčistí si ty zuby tak, že to je v pořádku, tak to tak může být.
0: Uh-huh. Jo? Co se týká tvrdosti, tak po čem sahat?
1: Já mám radši ty měkčí kartáčky, ale zase, pokud půjdeme do nějakých těch úplně měkkých, takových těch ultra měkkých kartáčků, tak tam si taky nemyslím, že by to bylo úplně ončo, protože často ty pacienti právě na tady ty ultra měkký kartáčky strašně tlačej a hrozně to je tam hrozně velká spotřeba těch kartáčků, protože ty kartáčky okamžitě přestanou mít tu funkci toho stíravého efektu, protože se rozklebí. Rozklebí, přesně tak. A jednak to zabere strašně moc času, protože když si vezmeš, že čistíš zuby takovouhle nějakou měkkou věcí, tak to strašně dlouho trvá, než opravdu ten plak setřeš. Takže to je i úspora času, když si koupíš trošičku tvrdší, neříkám úplně ty tvrdý rejžáky, to není ono, ale nějaký ten tvrdší kartáček, úplně ty ultrasofty za mě nejsou úplně ončo, ale zase, když ti s tím umíš vyčistit, nejsem proti, může být.
0: Teď jsou populární elektrické kartáčky, jsou opravdu tak skvělé, opět jak říká reklama, nebo sonické kartáčky také.
1: Když si s tím pacient umí vyčistit, tak je to skvělý pomocník, ale často to může být taky zlej pán, protože prostě pacienti přesně tak mají z těch reklam jako
0: pocit, že to funguje samo.
1: Tak. A někdy to tak prostě není. Musím tomu něco přidat, musím vědět tu techniku, jak se tím čistí, protože jsme se bavili o těch sonických, tak těm se čistí jinak než těma oscilačně rotačníma, to jsou ty kulatý, tak těma se čistí trošku jinak, ta technika tam je jiná a opravdu musím vědět, jak na to.
0: To poradíte vy na dentální.
1: To poradíme my.
0: Takže chce to asi nějakou teda průpravu, když si pořídím takový kartáček nově, aby mi někdo ukázal, jak s tím správně zacházet, aby to vyčištění bylo opravdu dokonalé.
1: Jasně, jasně. Když půjdu na dentální hygienu a vezmu ho sebou, bude to nejlepší.
0: No a co se týká mezizubních kartáčků, tak to je asi důležitá další součást té péče o chrup.
1: Určitě. To je za mě nejdůležitější část čištění zubu. Když se vezmeme totiž klasický kartáček, tak ten známe všichni. Ten prostě už máme tak odmala, už jsme tak jako zžitý, ale mezizubní kartáčky ne všichni ještě používají a přitom je to strašná škoda, protože už jsem si to i stopovala na sobě. Když se s tím mezizubním kartáčkem naučíte, tak ten mezizubní kartáček máte za 50 vteřin hotovej. Celou tu pusu vyčištěnou za 50 vteřin mezizubním kartáčkem. A ty mezizubní prostory jsou nedílnou součástí té stavby toho zubu, to, jak ten zub vypadá, a musím to prostě čistit i v těch mezizubních prostorech. Jednak kvůli nějaký prevenci toho kazu, protože tam taky samozřejmě může vzniknout kaz. A když mi vznikne kaz v mezizubním prostoru, tak velmi často to nevznikne jenom na jednom zubu. Mám už potom odprásklý prostě zuby oba a už ten zub je jako oslabený, nebo ty zuby jsou oslabený. A samozřejmě potom to odskáčou ty dásně. Když to nečistím v mezizubním prostoru, tak ta dáseň bude oteklá a bude to krvácet.

0: blízku. Dentální hygienistka Natálie Jelínková naším dnešním hostem v radioporadně. Před chvílí jsme začali téma mezizubních kartáčků. Jak mám vybrat správnou velikost?
1: S tím ti taky pomůžem na dentální hygieně, velmi rádi, protože to je vlastně náš denní chleba, velikosti mezizubních kartáčků. Když přijdeš do DMK, tak tam většinou najdeš takový ty malinký skřítky, který se jednak strašně lámou, a jednak jsou vlastně na prd, protože nevyčistí ten mezizubní prostor tak, jak my bychom potřebovali. My potřebujeme tam dát kartáček, který je dostatečně veliký a otře mi ten mezizubní prostor. Ne, že mi to tam jenom prošťouchne. To udělají ty malý kartáčky, že mi to jenom prošťouchnou. Neotřou mi ten mezizubní prostor prostě celý. A já potřebuju vlastně ten plak dostat pryč, ale to mi ten malý kartáček neudělá. A ještě se mi tam zlomí.
0: A po jaké mám sáhnout tedy?
1: Nejde univerzálně říct, že tenhle ten je pro všechno, pro všechny správný. Ideální přijít na dentální hygienu a dentální hygienistka ti vybere, rozkreslí, na jaký mezizubní prostor bys měl mít jaký kartáček, protože málo kdo si vystačí s jednou velikostí mezizubního kartáčku na celý svůj chrup.
0: Aha, takže mám mít celou sadu, mám jich mít víc?
1: Jo. Ne, tak snažíme se samozřejmě to nějak jako omezit, aby jsme z vás úplně neudělali semafor obrovský s barvičkama, ale když je to nutný, tak se hold nedá nic dělat. Prostě no, musíte mezizubní prostory opravdu potřeba čistit. Je důležitý tam mít tu správnou velikost.
0: Krvácení dá sní při čištění mezizubním kartáčkem. Je to důvod přestat nebo naopak signál ještě víc zabrat?
1: Tak, ještě víc zabrat.
0: Jako opravdu?
1: Je tam, když si čistíš tím mezizubním kartáčkem a krvácí ti dásně, tak to znamená, že tam je nějaký zánět a potřebuješ to, co tam ten zánět vytváří, dát pryč. Jo? Tím mezizubním kartáčkem to odstraníš. Takže to čištění tím mezizubním kartáčkem může vyvolávat v začátcích takovýhle strach, ježiš, mě to krvácí, já to nebudu dělat. Naopak, když to krvácí, musím to čistit dál. Bude to krvácet 4-5 dní a pak už najednou mi to přestane krvácet, protože ty dásně mi splasknou. Splaskne mi ten otok, zmizí mi ten zánět a hezky se mi tam otevřou ty mezizubní prostory a už to krvácet potom nebude.
0: Může přílišná snaha o dokonale čisté zuby uškodit?
1: Čištění zubů je důležitá část, ale jako je to se vším všeho s mírou. Když budeš ty zuby až moc čistit, tak to taky úplně není vončo. Za mě se nemusí zuby čistit po každém jídle. Jo, naopak tam záleží taky, co jíš. Pokud budeš pít nějaký sladký džusy, fanty a potom si budeš bezprostředně vyčistit zuby, tak to není věc, kterou by se měla dít. Protože v tu chvíli vlastně ty si snižuješ pH v puse, ta sklovina je svým způsobem taková naleptaná a ty ještě přidáš tím kartáčkem. Tak to není ono. Jo, tak tu sklovinu si zbytečně jakoby obrousíš, budeš ji opotřebovávat. Takže po nějakých tady těch sladkých věcech, džusy, nebo i zvracení. Často to mývá u pacientek v prvním trimestru. Bezprostředně po nějaký takovýhle záležitosti si hnedka nejít čistit zuby. Tam je důležitý aspoň jako vypláhnout vodu, dát tomu čas, aby se vlastně to pH zneutralizovalo nebo aspoň trošičku zvýšilo a potom si ty zuby vyčistit. V tu chvíli má třeba nějaký efekt ta ústní voda, abych si pro ten pocit vypláhlo to ústní vodu, ale kartáček za mě není úplně záležitost, kterou bych v tu chvíli měla brát do ruky.
0: To se dostáváme pomalu k tomu, jestli nějakou roli hraje ve zdraví zubů jídelníček a sladkosti, které tady určitě už jsme zmiňovali. To znamená, určitě, když jím sladkosti, piju sladké nápoje, takže nečistit zuby, pochopil jsem to dobře, ne hned teda.
1: Jasně, ne. Bezprostředně potom by se ty zuby čistit neměly, ale ideálně je to nejíst vůbec. A slazený nápoje, takový to usrkávání slazených nápojů nebo vodu s citronem nebo to cokoliv, co mi vlastně snižuje to pH v té puse, tak a dlouhodobě, jako když si dám jeden bonbon, potom si asi hnedka nejdeš vyčistit zuby. Ale takový to dlouhodobý usrkávání nějakých slazených čajů, slazených minerálek, prostě není pro ty zuby vončo.
0: No a co se týká životosprávy obecně, tak můžu něčím uškodit zubům?
1: No tak když budeš louskat nějaký tvrdý ořechy a tak, tak samozřejmě si ty zuby můžeš pomalu vylámat.
0: Tady neotvírat pivo zubama, nelouskat ořechy. Neotvírat,
1: jasně, cokoliv, co do pusy nepatří, tak tam nedávat. Neotvírat zubama nic, žužlání propisek a podobně taky není ideální. A pak samozřejmě se ohledně té životosprávy a tady těch sladkých věcí často s tím setkáváme jako problém u dětí. Jo, tam ta hygiena je u těch dětí trošku problematičtější a pokud to podpořím ještě nějakýma sladkýma nápojema a častým dodáváním cukru, tak mi ty kazy budou říkat dobrý den. No.
0: Existuje něco, co lidé dělají v dobré víře pro to, aby svým zubům pomohli, ale ve skutečnosti si tak můžou spíš uškodit?
1: Bavili jsme se o nějakým tom dlouhodobým používání třeba nějakých těch produktů, ty dentální hygieny, třeba ten chlorhexidin, tak mi to opravdu může jako obarvit ty zuby ale tím úplně nepoškodím ten zub, ale jenom si jakoby zničím tu barvu. Potom jsme se bavili o tom, že hnedka bezprostředně po nějakým jídle si to půjdu vyčistit, nechala bych to na to ráno a večer, za mě to není potřeba opravdu dělat víckrát, takže nějaká přílišná péče a přílišný drhnutí těch zubů taky není úplně za mě vhodný. A opravdu tam ty eroze jako vidíme často. To je vlastně, že ta sklovina se tak moc tenčí a ten zub se tak oslabí, že potom nějaký prasknutí toho zubu může být jako hnedka.
0: Závěrem ještě poslední otázka důležitá. Zdraví se nějak dentální hygienisté na rozloučenou?
1: Můžeme říct načištěnou.
0: Tak načištěnou a díky, že jsi dorazila.
1: Tak jo, děkuju za pozvání. Je naprosto.

0: dalším vysílání Českého rozhlasu Pardubice se vydáme na moře. Dnes je to přesně 70 let, kdy potápěči pod hladinou Baltu objevili vrak slavné švédské lodi Vasa. Bylo to bitevní plavidlo, které ztroskotalo krátce po svém spuštění na vodu v roce 1628. Měla to být jedna z největších a nejlépe vyzbrojených lodí své doby a reprezentovat královskou moc. Byla ale velmi vysoká. Bohatě zdobená nástavba se dvěma dělovými palubami ovšem snižovala stabilitu lodi, která se při velkém porivu větru naklonila a otevřenými střílnami do ní vnikla voda. Vasa se potopila. Její výjimečně zachovalý vrak si lidé mohou prohlédnout ve speciálním muzeu ve Stockholmu. O lodích si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
1: Jak se staví lodě?
2: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
3: A pak se to třeba nabarví.
4: Třeba Titanic, oni vymysleli na něj takový obrovský šrouby ze železa, že bude půlka titanitu ze dřeva, ta dolní.
1: Může se loď potopit?
3: Může, když jsou velký povodně, nebo když nabourají do jiný lodě, tak se jim tam může udělat díra a natékat voda. Ty lidi buď to vyplavou, nebo se vezmou zachránit sluny.
1: Co se s tou lodí stane, když se potopí?
3: Bude rezavá a bude roztrhaná.
4: Na ní vyrostou kytky, které na ní dřív nebyly, než vyplula.
3: Ve starých lodích můžou být ještě diamanty, korále a mušle. Když je rozdělají na lodi, můžou být taky perly.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář

0: romantika ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dáme něco veselého za malou chvilku a pak v písničkách od srdce určitě zazní veselé rytmy. To už bude s Honzou Vamberským.
1: A to já nevím, co bude znít. To si necháváme vždycky jako překvapení a neříkej to.
0: Nebudu to říkat, ale už koukám. Pěkné to bude, pěkné. Ale ty máš nějakou protekci u něj?
1: Jo. Myslíš u našeho
0: hudebního
1: dramaturga Tomáše Kačnera.
0: Ano, zdravíme.
1: Ano, výborně, zdravíme, ano. Služebníček. Tak co se bude dít odpoledne, kromě písniček od srdce? No, playlist bude nabitý, já jsem koukal na odpoledné písničky, to si vždycky nechávám, aby to bylo překvapení i pro mě samotného, co tam bude v té polední nabídce, ale jinak třeba v Česku přibývá míst, kde spotřebu vody hlídají vodárenské společnosti pomocí chytrých vodoměrů. To znamená, že už u vás nikdo nezvoní, jenom dřív chodili po chodbách s notebooky nebo s tablety, dneska už prý ani to nemusí, že to všechno jde na dálku přes ty internety, takže o tom řekneme víc a také se podíváme na statistiky nehodovosti, hlavně nehod, které jsou klasifikovány jako srážka s chodcem v našem kraji, jak to s nimi vypadá.
0: Tak, takové bude dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s Honzou Vamberským, ať se hezky vysílá.
1: Děkuju.
0: A příjemný poslech všem.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Chytrých vodoměrů na Pardubicku přibývá. Zastupitelé sousedního Hradce Králové projednají okolo 60 bodů. Až polovina léků v Česku má pouze jednoho dodavatele. A dnes bude oblačno a zataženo, teploty až 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubické vodárny rozšiřují chytré vodoměry. Na rozdíl od běžných přístrojů posílají údaje automaticky na dálku a můžou včas upozornit na nezvyklou spotřebu vody. Na Pardubicku jich funguje víc než 16 tisíc a do 5 let by je měla mít téměř všechna odběrná místa, říká mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.
7: Nedávno jsme například u penzionu na Pardubicku zaznamenali nestandardní průtok vody. Následnou kontrolou se zjistilo, že voda uniká z vnitřního vodovodního potrubí přímo do obvodového zdiva. Na povrchu tedy nebylo nic vidět a bez dat z vodoměru by se na problém pravděpodobně přišlo až mnohem později.
6: Chrudim si nechá navrhnout novou podobu smuteční síně. Město připravuje rekonstrukci budovy z 80. let minulého století. Měla by zahrnovat stavební úpravy i novou příjezdovou cestu. Technické služby si také zadali návrh proměny interiéru sítě. Síně zaplatí za něj 300 tisíc korun. V Hradci Králové se dnes ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich 6. letošního zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
8: Městští zastupitelé mají na programu více než 60 bodů. Projednávat budou například dotační programy určené na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dále na sportovní i kulturní akce a na rozvoj cestovního ruchu. Řešit budou také navýšení finančních částek na 2 velké projekty z 1. ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec.
6: V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
9: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
6: Češi za letošní půl rok prosázali v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun.
5: Počasí.
6: Odpoledne bude převládat oblačno i zataženo lokálně, zejména na horách občasný déšť nebo přehánky, později večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Povane mírný východní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 31517 u Žichlínku. Je tam nehoda osobního auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré úterní poledne přejeme, tak za autou Gutwirtem zaklapli dveře a pro nás to znamená 55 minut vašich poledních písničkových vzkazů, pozdravů, gratulací a tak dále a tak dále a také písniček z našeho hudebního playlistu pro tuto hodinu. No jak už jsme zmínili, na konci hodiny předešlé je to nabité dneska, jako vždycky. Tak na co se můžete těšit? Tak třeba na Eltona Johna, Ivetu Bartošovou, Miroš Birku, na Slzu, na Valdemara Matušku, Báru Basikovou, na Kapelu Buty, na Jitku Zelenkovou, na Karla Gotta, na Beatles, anebo na Petra Kenta.
5: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Rybitví, tak pozdrav letí i do této části, kde nás teď posloucháte, našeho kraje, i díky písničce, která na úvod zazněla. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@ ježišmarja, studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Asi tak člověk říká, že to už umí jak básničku, i kdyby vás ve 3 ráno vzbudili, že to odříkáte, jak vidíte, tak se to ne vždycky povede. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
0: Jarko, tak co s vámi? No povídejte.
2: Jelikož tam nemáte Jandu.
0: Nemáme.
2: Tak no. Vás poprosím, jestli byste mě zahrál Eltona Johna.
0: Elton John, dobře, je tady, je
2: Děkuju
0: připravený.
2: Moc.
0: Rádo se děje, mějte se moc hezky.
2: Naslyšenou.

Daniela opěvoval Elton John v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak další z vašich vzkazů tentokrát posílá Míša, která píše: Dobrý den, prosím o zahrání písničky do účetní kanceláře, a to pro kolegyni Lucku, která zůstala v kanceláři sama a dodělává přiznání k DPH.

0: Bělý květ, Miroš Birka, mimochodem tahle písnička se původně jmenovala Černý květ, měla i trochu jiný text, ovšem tehdejší cenzuře se to nelíbilo, viděli v tom špatnosti, zejména v té černé barvě a v té ponurosti, a tak byl Miroslav Žbirka vyzván jednoduše k tomu, aby písničku přetextoval. A taky Miroš Birka prostě přetextoval a udělal z ní Bělý květ, ale prakticky téma rozchodu v ní zůstalo. Tak co teď zůstává, je také možnost poslat někomu polední písničkový pozdrav, a to třeba na telefonu 726 46 4848.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A protože telefon zatím mlčí, tak tady vybereme jednu z vašich SMSek. Píše posluchačka Lada, že by chtěla zahrát písničku pro svoji kamarádku Radku, aby se brzy uzdravila, že už jí je smutno. Tak, tady je jedna ozdravovací. Iveta Bartošová, Tichá píseň.

písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice, pravidelný to pořad každý den mezi 12 a 13 hodinou. O víkendu na vaše přání, ve všední dny, vaše písničkové vzkazy a pozdravy a muzika z našeho poledního playlistu. Ještě se můžete těšit na Slzu, na Valdemara Matušku, Báru Basikovou nebo třeba i na kapelu Buty v následující zhruba čtvrt hodině a také na vaše vzkazy a pozdravy a samozřejmě i pozvánky, které rádi zařazujeme. Konkrétně třeba i vy, pokud máte nějakou pozvánku, budeme moc rádi, když nám pozvánku zavoláte anebo napíšete a pozvete posluchače i k vám na zajímavou akci. Tak teď píšete: dobrý den, prosím o písničku pro tatínka Lubomíra Hiláka z Ústí nad Orlicí k jeho včerejším 80. narozeninám. Milý tatínku, čas plyne, ale krásné vzpomínky, které si vytvořil, zůstávají navždy. 80 let je 8 desetiletí příběhů, které píšeš spolu s námi. Přeji ti, aby jich bylo ještě více, aby tvé srdce bylo stále naplněné radostí a láskou. Děkujeme za každou chvíli a přejeme zdraví a štěstí do dalších kapitol. To vše přeje Lenka a Petr, Tereska s Michaelem, a také Natálka s Tomem a Vlastík a v neposlední řadě tvá milující manželka Jaruška a také Valdemar Matuška.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. You got it!

0: Kanaďan Bryan Adams v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Pokračujeme v druhé polovině vyřizování vašich úterních poledních vzkazů a pozdravů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: A co tu máme tentokrát? Píšete, zahrajte mi slzu. Děkuju Martina, PS, přeji pohodové úterý všem a hlavně dětem hezký zbytek prázdnin.

Novina, tak přece jenom dorazila jedna z vašich pozvánek. Je to vzkaz od Miroslava, který píše: milé rádio, pozvánka je na festival vaření kotlíkových gulášů, který se bude konat v sobotu 29. srpna od 10 hodin v Přívratu, a poděkovat bych chtěl pořadatelům družiny krále Miroslava, ať se vše vydaří, hlavně náročná příprava a průběh náročné akce. Zahrajte jim nějakou pěknou písničku. Jistý účastník Mirek.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ať počítám, jak počítám, dnes jsme zatím měli jenom jeden jediný telefonát. To se snad ještě nestalo v poledních písničkách od srdce. Zatím píšete a netelefonujete. No tak kdyby někdo z vás ještě chtěl, máte na to slabou čtvrt hodinku. Telefon 726464848, SMS-kové číslo ani připomínat nemusíme a e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. SMSky píšete, teď dorazila další z Rychnova nad Kněžnou, kde nás také posloucháte. Tak do Rychnova moc zdravíme, píšete, zahrajte prosím mojí manželce Jitušce k jejím dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti přeje manžel Milan.

0: Zpěvák, který si říkal Lobo v písničkách Od srdce bude nahrazen další skladbou, která je v pořadí a také vaším vzkazem. Jde na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
0: Zdravíme Říkovice, tak Jarko, povídejte.
1: Poslouchala jsem, že vám nikdo nevolá.
0: Ne. Hezka, hezka je to slabota teda.
1: Tak jsem se rozhodla, že zavolám.
0: Výborně.
1: Jsme na cestě do Pardubic k lékaři.
0: Mm-hmm.
1: Tak nám zahrajte něco pěkného.
0: Dobře.
1: Tak nám cesta hezky ubíhá.
0: Dobře, Jitka Zelenková za chvíli může být.
1: Určitě.
0: Tak bude připravená. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ne, nadarmo se říká, když máš bolístku, poplakej si, to pomůže. Tak jsem si poplakal, že nikdo nevolá a hola hola, hned se roztrhnul pytel z telefonáty. Kde na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady vlastně, to si já bych měla takový velký ptání, už jsem dlouho nevolala.
0: Ano.
1: Já volám mý dceři, štátce průzkové do VZP, takže by se to není daleko tam od vás, bez tomu kulatiny, když byste byl tak hodnej, a něco, to pak ten si máte, já jsem to nestihla, já byla prostě.
0: Tak ještě Goťáka tady máme, Beatles, Buty, anebo Naďu Urbánkovou s Karlem Černochem.
1: Beatles.
0: Dobře, dáme Beatles, tak budou.
1: Mějte tak hodnej.
0: Určitě.
1: A hlavně mějte se moc hezky tam.
0: Taky, mějte se krásně, naslyšenou. A také ještě pozdrav od Milady, která píše, zahrajte Beatles, myslím, že jsem je slyšela, že je máte v nabídce. Dodnes tu kapelu mám ráda, je to taková prostě moje vzpomínka na mládí.

Tak to byly na vaše vyžádání Beatles a Hey Jude. Samozřejmě byli v našem playlistu, jinak bychom je nezahráli a nezahráli bychom ani kapelu Buty, kdyby tady nebyla připravená od naší hudební redakce. A píšete si o Buty. Konkrétně tady vidím pozdrav, zahrajte prosím pěknou českou písničku. Chtěla bych ji poslat všem posluchačům s přáním hezkého úterního dne, ať nám konečně vykoukne sluníčko, babička.

0: Tak kapela Boty jednou ráno a jednou odpoledne, tedy konkrétně právě teď vám také sdělíme, co vás v našem vysílání čeká po zprávách od Gutwirta. Bude to pořad Alex a host a dnes to bude povídání s Miroslavem Palečkem.
1: A náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT 2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády v sestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubickém kraji policisté letos evidují 64 nehod s účastí chodců. Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Trutnova do Úlibic na životní prostředí. Poslanci znovu jednají o novele zákona, které mění rozpočtová pravidla. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 22 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Policisté v Pardubickém kraji od ledna do konce července vyšetřovali 64 nehod s účastí chodců. Nejvíc jich evidují na Pardubicku a Orlicko-Ústecku. Žádný ze střetů ale nebyl smrtelný. Jak letošní statistika vychází ve srovnání s předchozím obdobím, doplňuje policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Já jsem si připravila srovnání s loňským rokem, kdy oproti letošnímu roku bylo o 11 nehod méně, ale zase na druhou stranu během loňských prvních 7 měsíců zemřeli 3 chodci při dopravních nehodách.
3: Novou rychlostní silnici 1/35 z Trutnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí nejvyššího správního soudu ale musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
5: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
3: Poslanci se dnes znovu vrátili k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují tzv. Únikové doložky. Návrh se do sněmovny vrátil už podruhé. Nejprve ho poslancům vrátil Senát. Po přehlasování horní komory ho vetoval i prezident. Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji převládat oblačno až zataženo, lokálně zejména na horách, občasný déšť nebo přehánky, později večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte ale na dopravní omezení na silnici 1/17, neprůjezdný úsek je kruhové křižovatce u Zámrsku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně a díky za pozvání.
2: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Fámy zpíval Karel Gott v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, tak Fámy rozhodně nenajdete v kronikách, tam, co je napsáno, to platí. Třeba v roce 1839 bylo pěkně frišno, to bylo jenom 7 stupňů nad nulou, a v roce 1807 to je zase rekord s nejvyšší teplotou pro tento den a ta činí 33,4 desetiny stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Víme jistě, že ani pro letošek tento rekord nebude překonán, ale jak to bude v následujících dnech, třeba konkrétně zítra, to nám poví Jimrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Tak pane Drapáku, pojďme nejprve postupně, jak bude vypadat zbytek dnešního dne. Obloha je převážně taková zakaboněná, vyjasní se anebo zůstane zatažená a třeba i sprchne.
2: Zůstane spíše zatažená, víme, ještě na horách se objevují nějaké slabé přehánky, později večer potom bude od západu srážek přibývat, dneska ty teploty maximálně do 22 stupňů budou vystupovat, ale na tom severu, severovýchodě kraje, tam je chladněji, tam by jako několik těch 15 stupňů. V noci potom zataženo až oblačno, opět místě se vyskytne déšť nebo přehánky, minimální teploty 15 až 12 stupňů a zítra to moc nevylepšíme, začneme velkou oblačností, ještě se nám místní může vyskytovat nějaký déšť, později odpoledne večer postupně budou srážky ubývat a ty teploty 18 až 21 a více slabý místy mírný z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A který den z těchto dnů posledního prázdninového týdne bude ten nejteplejší? Měl by některý být i tropický, počítám ještě.
2: Ano. Vypadá to v pátek, už ve čtvrtek by ty teploty mohly stoupat někam k 28 stupňům, na obloze nějaký porastnou oblačnou bez srážek. Ten teplý vzduch by měl vrcholit v pátek před studenou frontou, která by nás přecházela zpátka na sobotu a tam by ty teploty mohly dostávat nějakých 31 stupňů a postupně by nám přibývala v pátek oblačnost a na večer nebo během noci potom na sobotu by nás přecházel ten frontální systém, který by nám přinesl nějaké srážky a zatím frontální systém i nějaké ochlazení, ale zatím není nějaké výrazné.
0: Říká Jimrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za informace a budeme se zase těšit na slyšenou.
2: Pěkný den, na slyšenou.

0: Hned v čase předvedla Ilona Čáková v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Na silnicích Pardubického kraje letos přibylo nehod s chodci a koloběžkáři. Statistiky bohužel evidují i jedno úmrtí. Kde ke střetům dochází nejčastěji a jaká pravidla musí jezdci na koloběžkách dodržovat, zjišťovala redaktorka Tereza Trejtnarová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Terezo, jaký je tady celkový počet srážek s chodci v Pardubickém kraji a kolik z nich bylo těch smrtelných?
1: Tak v Pardubickém kraji vyšetřovali policisté od začátku ledna do konce července 64 nehod s účastí chodců. Nejvíce případů evidují na Pardubicku a Orlicko-Ústecku. Žádný se střetů naštěstí neskončil smrtí. Jak letošní statistiky vychází ve srovnání s loňským rokem, tak to doplňuje policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Co se týče nějakého srovnání s minulými roky, tak já jsem se připravila srovnání s loňským rokem, kdy oproti letošnímu roku bylo o 11 nehod méně, ale zase na druhou stranu během loňských prvních 7 měsíců zemřeli 3 chodci při dopravních nehodách.
0: Pojďme teď do krajského města. Kolik střetů máme evidováno v Pardubicích a existují ve městě nějaká riziková místa?
1: Tak přímo v Pardubicích došlo za prvních 7 měsíců k 19 nehodám, kde figuroval právě chodec. Podle policie ale nelze ukázat na žádné konkrétní rizikové místo nebo křižovatku, protože nehody jsou rozptýlené tak nějak po celém městě.
0: Velkým tématem jsou také koloběžky. Jak často vlastně policisté řeší jejich nehody a jaká pravidla pro ně platí?
1: Nehod s účastí koloběžek v Pardubickém kraji tedy přibývá. Za prvních 7 měsíců jich policisté evidují 27, přičemž v 25 případech došlo vlastně šlo o elektrokoloběžky. Jeden střet navíc skončil smrtelným zraněním jezdce. Jaká pravidla platí pro koloběžkáře, zdůrazňuje policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Koloběžkář je z pozice zákona cyklista. Tudíž lidé jezdící na koloběžkách musí respektovat veškerá pravidla, která platí pro cyklisty. Například nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, osoby mladších 18 let musí mít helmu, na koloběžce se nesmí jezdit po chodníku.
0: A Terezo, můžeme v září očekávat zvýšený počet nehod?
1: Podle portálu nehod v září těch střetů výrazně přibývá. Nejčastěji ke střetům dochází v okolí základních škol a mateřských škol kolem 3 hodiny odpoledne, kdy se děti rozcházejí domů a rodiče je vyzvedávají. Nejčastější příčinou je pak nesprávný způsob jízdy.
0: O nehodách chodců z automobily a také koloběžkářů jsme mluvili s Terezou Trejtnarovou. Děkujeme, hezký den.
1: Tak děkuji, hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Íránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá íránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
2: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

nechať zapomenúť, srdce bolaví. Orav a síň od rána.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v kavárně Malé scény v České Třebové si můžete vychutnat nejenom kávu anebo sklenku vína, ale i potěšit svůj zrak půvabnými díly českotřebovské rodačky Aleny Dostálové. Už mnoho let je ve Spojeném království, ale stále vzpomíná na výtvarný obor v základní umělecké škole v České Třebové a redaktorka Víta Balcarová se výtvarnice zeptala na její studia.
1: Studovala jsem v Brně dějiny umění, v dějinách umění a anglistice jsem se dostala do Anglie, kde jsem vystudovala Christie's Education třeba. Bylo studium moderního současného umění při aukční hale. To mě bylo nějak kolem 20 let, takže jsem tam opravdu jako ožila a věděla jsem, že Londýn je moje město, kam jsem se nakonec přestěhovala. Kde už teda nežiju.
2: Vy jste sama řekla, že v Anglii žijete. Pokud já si vzpomínám, tam jste se pohybovala také v uměleckém světě.
1: Půjdeme zpátky do historie, až do roku 2009, tak jsem pracovala v moderních a současných galeriích a byla jsem také chvíli na volné noze. Musím vypíchnout Frieze Art Fair, protože ve světě umění je to jeden z největších veletrhů, kde jsem měla možnost pracovat pár let s jedním francouzským galeristou Frankem Elbazem. Moc mě to ovlivnilo, protože jsem viděla vlastně, co se děje ve světě umění a viděla jsem prostě v ty galerie, jak to chodí, tu kvalitu umění a tak.
2: Pojďme se podívat na ten váš londýnský cyklus, který jste přivezla. Vypadá to jako akvarel, ovšem celkově to vypadá jako fotografie.
1: To, co tady vidíme, tak to jsou tisky. Technika je teda založená na fotografii, je to přenos z fotografie do malby. A vlastně jsem si hraju s tím přenosem, co to znamená. Může být i malá abstrakce vidět v malbě, která působí realisticky. Takže už to je pak na divákovi, aby si v tom našel něco svého.
2: Tisku tedy tady máte kolik?
1: Celkem 26.
2: A všechny jsou z Londýna. Povězte mi, co vás na Londýnu inspirovalo.
1: Londýn je inspirace sama o sobě. Na ulici člověk zažije velké drama někdy. Je to taková meka umění stále. Byla, je a bude. Jsem dojížděla třeba v Londýně a dva obrázky jsou vyloženě z metra. Je tady hodně architektury, to vás ohromí. Naprosto mě třeba ohromila architektura kolem Old Street. Ale Londýn je prostě svůj, má svůj určitý duch. A vlastně ten duch se člověk snaží jako nějak zachytit. Nejde to zachytit jedním obrázkem. Pořád jako se tam ráda vracím. Poznávám dál.
2: Já se ještě paní Aleno musím zeptat, jak se tvoří mamince dvou malých holčiček?
1: Momentálně dost špatně, abych řekla pravdu, dala jsem si přestávku. A vlastně v roce 2025 jsem udělala poslední obrázek tady do této série. To znamená, že tahle série je víceméně ukončená, ale 26 je dobré číslo. Obrázek třeba trvá měsíc minimálně. S dětmi to můžou být 3 měsíce, 4 měsíce a půl hodina sem, půl hodina tam.
2: Paní Dostálová, tahle vaše výstava ovšem má charitativní cíl.
1: Protože pomohlo kulturní centrum s realizací této výstavy, tak jsem se rozhodla soustředit veškerý zisk pro charitu Spolu můžem.
0: Vernisáž výstavy začíná dnes v 17 hodin v kavárně Malé scény v České Třebové.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna Jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: prostě nejlepší, liboval si Lešek Semelka 8 minut před čtvrtou odpolední. Ještě stihneme Mickeyho Žbirku a taky Mikea Oldfielda s Carou Dylon. Písničku Muž v dešti, tedy Man in the Rain, hned potom Otta Gutwirth s dalšími zprávami. A také Humoriáda, a v té dnešní vám scénky budou nabízet Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. No a po 17. hodině souhrn událostí dnešního dne s Petrem Seidlem, tedy pořad Den v kraji. Nám ale ještě samozřejmě zbývá spotřebitelský servis, který je opět připravený, a opět je tu jeden dotaz, u koho reklamovat, když prodejce už vlastně neexistuje. Odpoví Josef Černý.
1: Pan Jarda si koupil bourací kladivo, které nějakou dobu sloužilo, ale vyskytla se závada a pan Jarda potřeboval kladivo reklamovat. Přitom bohužel zjistil, že prodejce je v insolvenci a navíc uzávěrka přihlášek u insolvenčního správce už proběhla. Má smysl uplatňovat reklamaci u dovozce? Pane posluchači, ze všeho nejdřív zkuste jiný servis, pověřený záručními opravami uvedeného nářadí. Jejich seznam bývá uvedený v záručním listě nebo v návodu. Pokud neuspějete, pak bohužel nezbývá, než kladivo nechat opravit za hotové. Oslovit dovozce sice můžete, ale není jeho povinnost vám vyhovět.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji je potřeba zlikvidovat přes 50 podzemních vrtů. Další by mohly sloužit jako zdroje pitné vody. Český hazardní trh roste. Za první půl rok prosázeli Češi skoro 575 miliard. Demolice budovy 34 ve Zlíně je přerušená. Firma Cream chce zachovat poslední zbytky. A zítřek bude oblačný až zatažený.

0: teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomítské a Ústecké synklinály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Většina navrtaných ložisek vznikla při průzkumech v 70. a 80. letech minulého století.
1: Při rušení potenciálně nebezpečných vrtů chce kraj spolupracovat s příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Další vrty by podle monitoringu mohly do budoucna sloužit jako zdroje pitné vody. Hejtmanství proto chystá další projekty, které prověří jejich stav a možnosti zachování. Z Pardubického kraje Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Chrudim se nechá navrhnout novou podobu smuteční síně. Město připravuje rekonstrukci budovy z 80. let minulého století. Měla by zahrnovat stavební úpravy i novou příjezdovou cestu. Technické služby si taky zadaly návrhy proměny interiéru síně. Zaplatí za něj 300 tisíc korun. Vestibul historické budovy základní školy Náměstí míru ve Svitavách se o prázdninách dočkal proměny. Město nechalo vyměnit nábytek, osvětlení i další prvky, které mají zpříjemnit vstup do školy dětem i návštěvníkům, říká její ředitel Jakub Velecký.
2: Máme tady mnohem světlejší barvy, bude tady mnohem lepší moderní osvětlení. Taburety, které tady budou sloužit k posezení, budou ze spoda prosvětlené a u stropu tak tady bude nádherné kulaté 4-metrové světlo.
0: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření statiků a stavebního úřadu. Řekl to ředitel marketingu a komunikace společnosti Marcel Schmidt. Firma chce uchovat 11 pater v severovýchodním rohu budovy o rozměrech 24x12 metrů. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být známé do 2 týdnů.
3: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě nové dopravní nehody na průtahu Českou Třebovou, Rígrova ulice, nehoda dvou osobních aut a další nehoda v Hradecké ulici ve Starém Hradišti, taky nehoda dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
6: Ano, já taky
5: a posílám
6: na dálku, taky ano. Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
3: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu, Adolf.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsněji.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, sekáček, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap, já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane, já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se. Nekape, milospane, koutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Radu.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce, jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. Asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a praje vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme. Tak
3: jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No
3: jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak... Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient, rozumíš, co ty si počneš, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě se dějí zbohatlí, ty pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Kdy se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, si říkal si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Říkal si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojítala se ještě vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyště to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam tak to neslyším, připrav se. Já jo, v tom mi ujela noha. Já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
8: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Ten Novotný říká, lidi, přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, nežádná legrace.
8: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty jsi tu
8: slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
8: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho, ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: A já to udám jako takhle do hrsti
4: a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No,
4: pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No, já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala,
3: tom,
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humor na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáků toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku.
1: Mějte ano.
3: Se vám hezky, taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle
8: to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fort.
7: No, zkovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, to na ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset to umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale býváme strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už
1: se
3: měli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a no.
1: Aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako
1: herecké. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i leco vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že, tu žárovku. No. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé se na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, že jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle
6: literární.
5: Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si
6: četli
5: a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Bilík,

0: Říká, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, no a co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože přijde?
1: Ano.
0: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
2: Humoriáda.
3: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
4: Ano.
3: Stejně jako Kateřina Macháčková zase,
4: ano.
3: Příště.
4: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
3: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Pardubickém kraji letos přibylo nehod s chodci. Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibic. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 21 stupňů. Hezké úterní odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V Pardubickém kraji od začátku roku přibylo nehod, při kterých došlo ke střetu s chodcem. Policisté jich za prvních 7 měsíců řešili 64, což je o pětinu víc než loni. Nejvíc těchto případů evidují v Pardubicích, upřesňuje policejní mluvčí Dita Holečková.
3: Přímo co se týče Pardubic jako města, tak tam bylo dohromady 24 nehod, kde byli účastníci chodci, tím, že nedá se hovořit o nejkritičtějším místě.
2: Na trati z Pardubic do Chrudimi začala série výluk. Kvůli údržbě

0: a opravě kolejí, tam nejezdí vlaky mezi 6 a 14 hodinou. Omezení potrvají až do čtvrtka. Pro cestující jsou připravené náhradní autobusové spoje. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí nejvyššího správního soudu ale musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
1: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
0: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. Jen za červenec podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové při domovních prohlídkách našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech používali. Hrozí jim až 8 let vězení. Slovenská policie překazala žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Podle nich ale v továrně hrozil rozsáhlý požár, ohrožení života asi 70 zaměstnanců a škoda až v řádech 10 milionů eur.
2: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý, místy mírný východní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na silnici 1/37 na úrovni Starých Jesenčan.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Zbývá týden a začne nový školní rok. Co se teď děje ve školách, povíme už za chvíli. Pozveme taky na 4denní festival Zažít Martinů. Prohlédneme si výstavu Mnoho klíčů v Moravskotřebovském městském muzeu a zmapujeme české lesy, co se výskytu kůrovce týče. Takový bude úterní den v kraji, který právě začíná.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 7 minut po 17. hodině a se zpravodajským souhrnem dnešního dne je to Otakut Wirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomýtské a Ústecké synklinály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Pardubické vodárny rozšiřují chytré vodoměry. Na rozdíl od běžných přístrojů posílají údaje automaticky na dálku a můžou včas upozornit na nezvyklou spotřebu vody. Na Pardubicku jich funguje víc než 16 tisíc a do 5 let by je měla mít téměř všechna odběrná místa, říká mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.
3: Nedávno jsme například u penzionu na Pardubicku zaznamenali nestandardní průtok vody. Následnou kontrolou se zjistilo, že voda uniká z vnitřního vodovodního potrubí přímo do obvodového zdiva. Na povrchu tedy nebylo nic vidět a bez dat z vodoměru by se na problém pravděpodobně přišlo až mnohem později.
2: S posledním prázdninovým týdnem ožívají školy. Učitelé se vracejí do práce a připravují nový školní rok. Ten začne v úterý 1. září. Hladí rozvrhy, dělají nástěnky, pro prvňáky zdobí třídy a někde vítají i nové posily do týmu. V pohotovosti jsou taky školníci a uklízečky. Víc o tomto tématu uslyšíte už za chvíli. Pardubický kraj vybral firmu, která opraví přístavbu gymnázia v Žamberku. Informuje o tom hejtmanství v tiskové zprávě. Práce by měly začít už na konci září a skončit na začátku roku 2028. Dohromady budou stát přes 90 milionů. Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu tří typů rodinných domů, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
4: V současné době evidujeme 8 žádostí s tím, že zájemci stále volají a doptávají se na různé detaily. Termín pro doručení žádostí je ve středu 26. srpna přímo v poledne. V případě, že zůstanou volné parcely, počítáme s druhým kolem pro podávání žádostí.
2: Chrudim si nechá navrhnout novou podobu smuteční síně. Město připravuje rekonstrukci budovy z 80. let minulého století. Měla by zahrnovat stavební úpravy i novou příjezdovou cestu. Technické služby si taky zadali návrh proměny interiéru síně. Zaplatí za něj 300 tisíc korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: S posledním prázdninovým týdnem ožívají školy, učitelé se vrací do práce a připravují nový školní rok, který začne v úterý 1. září. Ladí se rozvrhy, dělají nástěnky, pro prvňáčky se zdobí třídy, někde vítají i nové posily do týmu a v pohotovosti jsou i školníci a uklízečky. Že se vyučování nezadržitelně blíží, tak to poznal reportér Ondřej Wolf i na základní škole v centru Pardubic.
1: Já teď vstupuju do první C na základní škole Štefáníkova a pracovní povinnosti teď tady čekají i učitelku první třídy Martinu Panušovou.
2: Jsou tady různě pomůcky, vlastně zatím to tady mám po krabicích, takže budu hodně vybalovat, budeme tisknout a laminovat a věšet, takže opravdu teďka máme týden co dělat a připravovat vlastně veškeré i podklady pro ty prvňáčky a dárečky, které dostanou.
1: Já teď tady vidím samozřejmě prázdné lavice, kolik těch dětí budete mít?
2: Tak v této třídě by mělo být 22 dětí a stejně tak vlastně podobně i u kolegyň, protože tenhle ten rok otevíráme 3 třídy.
1: Jak moc se na nové děti těšíte?
2: Těším se na ně moc. Bude to teda skok, protože teď jsem se rozloučila s pátou třídou, která přichází na druhý stupeň, takže teď to bude takový skok od těch páťáků k těm prvňáčkům, ale moc se na ně těším.
1: Spoustu práce teď tady ve škole mají i paní uklízečky. Pokud si dobře všímám, tak možná šlapeme teď po čerstvě setřené podlaze.
2: Mají tady spoustu práce, už tady byly vlastně v rámci prázdnin a připravovali to, aby prostředí tady bylo čisté a připravené. Teďka samozřejmě my tady ještě budeme tvořit, takže ta práce pro ně přijde ještě jednou, ale od takového toho největšího prachu a všeho, tak to už mají za sebou.
1: Prvňáčky letos tady ve škole čeká i novinka. V každé první třídě bude nově fungovat asistent pedagoga, říká ředitelka Renata Janecká.
3: Nastupují s tím, že by v těch třídách prvních měli zůstávat, to znamená, že vlastně ten asistent se specializuje právě na ty prvňáčky a je v hodině nebo v těch hodinách 20 hodin týdně v tom pracovním týdnu a vlastně pomáhá třídní paní učitelce s dětmi v kolektivu.
1: Do pardubických základních škol by 1. září mělo nastoupit 1075 prvňáčků. Podle informací magistrátu je to zhruba stejně jako v loni. Zpřísnění podmínek pro posuzování odkladů se projevilo v počtech nových dětí minimálně. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: počas.
1: Je úterý 25. srpna, celý den je v Pardubickém kraji spíš zataženo a jaká bude obloha po zbytek dnešního dne, nám prozradil pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Zůstane spíše zatažená, víme, ještě na horách se objevují nějaké slabé přehánky, později večer potom bude od západu srážek přibývat, dneska ty teploty maximálně do 22 stupňů budou vystupovat, ale na tom severu, severovýchodě kraje, tam je chladněji, tam by jako několik těch 15 stupňů. V noci potom zataženo až oblačno, opět místě se vyskytne déšť nebo přehánky, minimální teploty 15 až 12 stupňů. A zítra to moc nevylepšíme, začneme velkou oblačností, ještě se nám místy může vyskytovat nějaký déšť, později odpoledne na večer postupně budou srážky ubývat a ty teploty 18 až 21 a více slabý, místy mírný z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Dokonce prázdniny zbývá poslední týden, dočkáme se ještě nějakého tropického dne.
2: Vypadá to v pátek, už ve čtvrtek by ty teploty mohly stoupat někam k 28 stupňům, na obloze nějaký porastnou oblačnou bez srážek. Ten teplý vzduch by měl vrcholit v pátek před studenou frontou, která by nás přecházela zpátka na sobotu a tam by ty teploty mohly dostávat nějakých 31 stupňů a postupně by nám přibývala v pátek oblačnost a na večer nebo během noci potom na sobotu by nás přecházel ten frontální systém, který by nám přinesl nějaké srážky a zatím frontální systém i nějaké ochlazení, ale zatím není žádné výrazné.

0: Čtvrtý ročník Polického festivalu vás během 4 dní, konkrétně od čtvrtka do neděle, provede světem slavného skladatele Bohuslava Martinů, a to hravě, ale i s hlubokým zážitkem. Těšit se totiž můžete na fúzi české a japonské hudby, originální výstavu, hudební tvůrčí dílny a mnoho dalších věcí. Moderátor Jakub Malý si o přehlídce Zažít Martinů povídal v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s muzikoložkou Monikou Holou a záznam, jak jste zvyklí, najdete i na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Ano, správně, Zažít Martinu všemi věmi, pokud možno. Nám jde o to, že chceme Martinu ukázat i jinak, nejenom jako autora vážné hudby, protože to někdy bývá takové jako zkostnatělé a spousta lidí tomu úplně nerozumí a nechce vlastně přijímat tyto věci. Takže my chceme ukázat, že Bohuslav Martinu byl také člověk. Byl to člověk z masa kostí, měl své trápení, měl své radosti, byl velmi vtipný, uměl být velmi kreativní, tvořivý. Takže vlastně všechny ty stránky bychom rádi divákům nebo návštěvníkům toho festivalu nějakým způsobem zprostředkovávali. A zaměřujeme se na to, že chceme toho Martinu ukázat opravdu všem, nabídnout možnosti jak klasickým posluchačům koncertu, tak třeba i malým dětem. Máme hned 2 dílničky nebo workshopy, jak už to chceme nazvat, které jsou pro menší nebo větší děti a vlastně budou se tam učit kreativitě, muzicírování, lásce vlastně k takovému tomu kreativnímu tvoření a hudbě.
2: V sobotu, to musíme zdůraznit, se slavnostně představí obnovené náměstí Bohuslava Martinů. Jaký tam bude program?
1: To bude velká sláva, doufejme jenom, že nám vydrží počasí, protože to neumíme naplánovat, to je jediná věc. Vlastně to náměstí prošlo obrovskou rekonstrukcí, změnilo se toho tam strašně moc, ale to je věc spíš architektonického záměru, ale já jsem moc ráda, že se podařilo tam ještě dostat, víceméně jsme do toho vstoupili trošku na poslední chvilku a podařilo se tam dostat 2 hudební prvky do veřejného prostoru. Jednak je to kašna, která vlastně odkazuje opět na otvírání studánek a tam také zkrácená verze těch studánek bude znít, bude to vždycky jednou denně, jenom aby to bylo tak jako drobně naporcované a lidi toho nebyli přeposloucháni, a vlastně představí tady tuto kantátu jako v široké veřejnosti i lidem, turistům, kteří třeba o Martinu nic neví. A to stejné je potom hudební lavička, která tam je, a kde si budou moct turisté zase náhodní, je to vlastně myšleno na ty hudební turisty, kteří se můžou poslechnout ukázky z jeho rozmanité tvorby. Je tam 12 tlačítek a vlastně velmi široká škála jeho tvorby od začátku až po ty nejposlednější díla, mezi tím jazz, lidová hudba, prostě všechno možné, opravdu takový velice široký mix, protože takový Martinů byl.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Výstava Mnoho klíčů v Městském muzeu v Moravské Třebové dnes nabízí vystavená díla okořeněná autorským komentářem. Před chvílí tam totiž dorazili malíř Martin Kovařík i sochař František Žáček a návštěvníkům prozradí nejen to, co jejich obrazy a sochy zobrazují, ale třeba taky to, jak vznikaly. Dopoledne byl v Moravské Třebové i náš regionální stopař Milena Vápeníková a živě se odtamtud přihlásila a my si to teď připomeneme.
1: Je tu se mnou kurátorka té výstavy, která má název Mnoho klíčů, Zuzana Bartošová. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak ten název Mnoho klíčů může mít spoustu významů. Co si pod tím máme představit?
2: No tak on vlastně nenabízí jeden správný výklad, ale spíš zve každého návštěvníka, aby se našel vlastní cestu výstavou. Někdo bude v dílech objevovat krajinu, jiný vzpomínky, materiály, technologie nebo příběhy spojené s Moravskou Třebovou. Každý z těchto pohledů představuje jeden z možných klíčů k porozumění k výstavě. Já bych tomu ještě jenom dodala, že autoři mají k tomu vlastní historku, takže určitě přijďte večer si ji poslechnout.
1: Co ta díla konkrétně spojuje s Moravskou Třebou? Tady vidíme nějaké haly, za mnou jsou různé stromy, tady i nějaké bysty. Tak...
2: Například v dílech Martina Kováříka vidíme vlastně interiéry hal, které jsou teda spojeny s Moravskou Třebovou a autor v nich právě i pracuje, takže je to vlastně místo, které on vlastně jako dobře zná. A potom vlastně v dílech Františka Žáčka, tak on jakoby navazuje různé dialogy i s místními občany, i s muzejním parkem, v podstatě i vlastně z výstavního sálu lze vidět v tom sochařském parku sochu Bedřicha Smetany a on zde vlastně vystavuje bystu autora Karla Otáhala, takže nejenom, že zde můžete vidět i bysty vlastně místních občanů, ale i takovýchto osobností.
1: Samotná výstava je přístupná ještě do kdy?
2: Samotnou výstavu můžete ještě vidět do této neděle, poté už připravujeme výstavu novou, na kterou se také můžete těšit.
1: Tak jo, díky za informace, tolik pozvánka do Moravské Třebové.
3: Regionální stopař.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nejen zemědělci, ale také lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce, a že jsou obavy oprávněné, potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Detaily má pro nás v tuto chvíli Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo sucho?
1: Tak třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí Eva Jauklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech, a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale vlastně není jediný.
2: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhů, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
1: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že ten vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
0: Kde škodí kůrovec nejvíc?
1: Tak to rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
4: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
1: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace pak řeší také samosprávy, tedy města a obce, která mají ve svém majetku lesy.
0: Tolik s aktuálními informacemi redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme a přejeme hezký zbytek dnešního dne. Naslyšenou.
1: Hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
6: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: růst.
1: Tak takový byl úterní den v kraji a zítra budeme mluvit o bioplynových stanicích v Pardubickém kraji. Kvůli změně podpory ze strany státu totiž některé skončí. Podrobnosti přineseme v průběhu zítřejšího dne v našem vysílání, no ale hned po ránu vás pozveme na sobotní den otevřených dveří u chrudimských výsadkářů. Představíme projekt oděvní banky Obleč Pardubice a s regionálním stopařem budeme v Poličce u příprav festivalu Zažít Martinů. Karty s tématy pro zítřejší den jsou rozdány a společně si je projdeme po 17. hodině znovu u středečního dne v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické školy pomůžou dětem, které nemají peníze na školní obědy. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léků, chystá novelu zákona. Za hodinu začne v Brně další zápas českých volejbalistek na mistrovství Evropy. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Twirt. Víc než 120 dětí ze sociálně slabých rodin v Pardubicích nezůstane v novém školním roce bez školních obědů. Vybraným žákům je zaplatí městem zřizované školy a školky. Peníze najdou z celostátních charitativních projektů nadace Women for Women. Část zaplatí i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celkem je to asi 1 milion korun pro nadcházející školní rok.
2: Pomoc dětem, které nemají peníze na každodenní teplé školní stravování, je podle magistrátu anonymní a adresná. Peníze jdou školám a ne rodičům. Žádosti navíc vyhodnocují ředitelé a učitelé ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Hladiny některých řek v Pardubickém kraji zůstávají pod běžným stavem. Situaci nezlepšily ani srážky v posledním týdnu. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu jsou limity pro sucho překročené na Tiché Orlici, Loučné, Chrudimce i na Labi. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď

0: Musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr, říká Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
1: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
0: Ministerstvo tak reaguje i na nedávný výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Zákon o léčivech přitom už před 2 lety upravil minulý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Ve 2 šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu, informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj, průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028.
2: Sport.
0: V 19 hodin začne v Brně další zápas českých volejbalistek na mistrovství Evropy. Domácí tým se utká s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do 8. finále. Hráčky si na turnaj zvykají mimo jiné na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdalen Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
3: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínským míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy, no.
2: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou u Opatovic nad Labem, nedaleko velkého kruhového objezdu na vedlejší silnici je nehoda 2 osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

0: Jsem rád, poznávám tě, jak jsi star. To slýchám a dýchám tu po čtyřek rozchodů.
1: Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

se potěším, když mé tělo potěšíš, u tvých nohou zabaleným lhou spím. Rád tě potěším, dámo z duší hotela,

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

píseň jen tak ze známosti. Dokola a kolem v jednom procesí zařvem

Nové Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Halková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

znovu skotskou krajinu, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohunky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá. Hm?

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňů, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňů hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

jen ty, co mají strach. Za času pro lásku třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času svou lásku jedné noci opustil.

lásku třeba umře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo, měl jsem stovky domovů.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubickém kraji je potřeba zlikvidovat přes 50 podzemních vrtů. Další by mohly sloužit jako zdroje pitné vody. Svitavy připravili parcely pro výstavbu rodinných domů. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Pardubický kraj pokračuje v mapování historických hydrogeologických vrtů na území Vysokomícké a Ústecké synklinály. Aktuálně eviduje asi 300 z nich, které vyžadují další řešení. Přes 50 jich je potřeba zlikvidovat, protože by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Většina navrtaných ložisek vznikla při průzkumech v 70. a 80. letech minulého století.
2: Při rušení potenciálně nebezpečných vrtů chce kraj spolupracovat s příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Další vrty by podle monitoringu mohly do budoucna sloužit jako zdroje pitné vody. Hejtmanství proto chystá další projekty, které prověří jejich stav a možnosti zachování. Z Pardubického kraje Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Lesy České republiky nechají opravit cestu mezi Vranovem a Ctětínem na Chrudimsku. Zhruba 2-kilometrový úsek začíná u Vranovské hájenky. Rozšíření cesty, obnova příkopů a propustků má stát 14 milionů korun. Lesy teď vybírají dodavatele stavby. Zítra končí termín pro podání žádosti o koupi stavební parcely v nové rezidenční části Stará kolonie ve Svitavách. Město tam připravilo inženýrské sítě pro výstavbu tří typů rodinných domů, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: V současné době evidujeme 8 žádostí s tím, že zájemci stále volají a doptávají se na různé detaily. Termín pro doručení žádostí je ve středu 26. srpna přímo v poledne. V případě, že zůstanou volné parcely, počítáme s druhým kolem pro podávání žádostí.
1: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných

0: V nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a taky například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci. Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostovaly sázky v živých hrách, jako je ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se na něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor ještě na možné došetřování dopravní nehody na silnici číslo 34 u Borové, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. Slepkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali. Naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají A dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne protože musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik opravář prostroje zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat. No a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do

0: jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangam budbacht zorte sastipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslu.

0: Vojování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupili v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území může být i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůpěj na prstenu třpití se drobí.

0: a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolu pořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlovém mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku Zavírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šemek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavili asi na 4 místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli, a proč vlastně, proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, 3 skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michala Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval, pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut, já zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže to není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii. Jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, tak vám je Ivo Jahelka otextoval. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem o těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice v Lázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně z působení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Já vám moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Taneha Sil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
7: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
2: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
3: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
2: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
3: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
2: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Stanislava, no, stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to no, uklízíte.
4: Už není náš.
3: Vše děti.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pojď pozdrav aspoň ne, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Bencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to, ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle. Napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, vodila jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Samo
5: to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprosté pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavu čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, teď mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stanině rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jo, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, no, klidný člověk. No.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No, trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se po toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky. Jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic?
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: ji teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujeme. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč teda.
4: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čajo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj oradoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych mu dávala, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude... Stáňa.
3: No to bude hrát na něm. To bude to na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém.
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý tedy jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislavo, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus. Tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik. A když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře. I když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno, a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama, kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste, že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi. Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No tak mám Mičku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch anebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád, vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko, tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů, takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul celá a každou hodinu. Každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdo si chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačnou místy, zejména v Čechách, déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní Divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
8: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyanóza, dušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
12: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
12: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
12: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
12: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
12: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
12: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
12: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
12: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
12: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
12: Ne. Vy? Watsone?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
12: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
12: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
12: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
12: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
12: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
12: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
12: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
12: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
12: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
12: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
12: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
12: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
12: Nad ledvinky obsahují...
7: A přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
12: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
12: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
7: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
12: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
12: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
12: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
12: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
7: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
12: Oh, také neznalý učedník?
7: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nadledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
12: Ale.
7: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nadledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
12: A to je možné?
7: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
12: Strašné. Kolik bylo obětí?
7: U těch nadledvinek? 7.
12: Strašné. Z toho plyne poučení...
7: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmes.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone. Zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel. Klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože, pachatel se zřítil?
6: Pouze psi, více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí nasenou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je luftcukem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmesi.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdy jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorint, že to je.
2: Lavorint?
4: Jo, jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milý Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktor?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabantů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
8: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
8: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
8: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
10: Pan Vikont se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byly potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal?
2: Inspektor se svým seržantem.
3: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
3: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
3: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
3: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
3: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
3: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
3: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
3: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
3: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
3: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
3: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
3: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
3: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
3: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
3: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
3: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
3: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
3: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
3: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
3: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
3: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
3: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
3: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
3: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
3: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
3: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
3: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
3: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
3: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
3: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
3: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
3: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
3: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo? Skutečně. Písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha. chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

0: rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaké roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké
0: ano,
1: to je.
0: Je.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená no, dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se vyvíjela.
0: Jela, že jo?
1: Vlastně, jo. Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Já si budu tak léta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. A mějte se krásně, všichni se opatrujte. A já mám teda ráda září a pak ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím. Ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, dodneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říct jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak
0: to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako. A aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám
1: určitě,
0: se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: no,
0: úplně co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže,
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna. A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslela, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům. Co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky, tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala. A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, vždyť je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, vždyť to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly a ona jí pustí ten tablet, že jo, aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů, co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování, já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak strojem mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bole mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no až jsem měla ostravaka, krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo,
1: je
0: paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechají se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co, teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: Já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve Věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuji, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuji moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad těch hnízdečka jak ty mladý bejt neměli, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu, ano.
1: K tomu tématu, no, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako... Něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte ráda.
1: Ano, rozumím. Protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no... Ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj, to moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a o toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuju za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. Ano. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zas nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byli ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě, je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotů, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, teď konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou spouru, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsalo mnoho posluchačů a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinouti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás paní Jano,
0: děkuju,
1: protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleny
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno.
0: Mm-hmm.
1: Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
0: ano.
1: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své dcery nebo pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo kdy se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějak i obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jano, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná. A
0: ano, velmi vzdělaná.
1: No tak to bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom měla příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuju.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to jsem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, někteří jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A že jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Když jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlibíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit. Jsem
0: náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném
1: jenom
0: případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě, s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, no, třeba, přesně no, tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla.
0: Mm-hmm.
1: Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušili teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě mrzí, co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla, nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrý, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident.
0: Jo,
1: tyhle
0: jo.
1: Ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť a my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný, jo, anebo nás uplácají čepicema.
0: Hm.
1: Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let přes, držela mě jenom práce. A nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích. I v tom osobním, tom obyčejném životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: To se někdy naslyšet.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory a i já miluji přírodu, stromy, které dobí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno. Ano. Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo,
1: že jo? Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Pak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Mm-hmm.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano,
0: a jak no to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat, protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: tak. Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na ono i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byli s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, aby

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás

0: fotografoval, no všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u té 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
1: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl, ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
2: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten bloudí...
1: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
3: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane? Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe, hezky ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
5: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
0: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
6: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale, prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
7: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
0: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu. nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si objedlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak,
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: A oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. A on, když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborně. Jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor
6: za války
2: Ivan Osvald.
6: Náměstí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František Vlček.
7: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a tak to náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mocnou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě Pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. To jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že jo? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se blízko, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
10: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u necíček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas. A především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí, v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.